0: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.
1: Vstaň a řekni, kdo seš, do pěští. Vzadu tam, v davu tam chcípneš, tak pojď mi, chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost, hledej v davu, ne. Viděl jsem chcípnout, vole, talentu stovky, pojď, slyšel jsem vylítnout kontrafakt trosky, začátek repu, PPS a pojď mi, pojď, Magore, jeli jsme, měli jsme.

Ten lesínťák si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí, nemyslím tátu, ale synťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou, nám zrezli první nože

skvělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím synťák.

isn't it? The crow.

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poďopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle nemůžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou.

těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratí. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Express. Music first.
5: Express FM.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin a jsou tady první dnešní zprávy. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost byla nižší než loni, kdy se klenoty přišlo prohlédnout 51 553 návštěvníků. Všech 5 podezřelých, kteří byli v neděli zadrženi u západoanglické základny RAF Fairford, využívané americkým letectvem, jsou britští občané žijící v Londýně. Pětice mužů byla propuštěna na kauci a íránské velvyslanectví v Londýně kategoricky odmítlo spekulace, že by s nimi měl Teherán cokoliv společného. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Před nejvyšší návštěvou dosavadní průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným golem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil golman Dominik Frodl a Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali. Teploty 20 až 24 stupňů a bude nadále slunečno a teplo.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné úterní ráno, já už celý týden to budu říkat blbě.
1: Proč?
3: Já vždycky, když je takhle, já mám nejradši, když je totiž prodloužený víkend s pátkem, jo, že končí se dřív.
1: Aby si v pondělí nepletla s úterý. Jo, nebo úterý nepletla s pondělí takhle. Tak.
3: Já už budu celý den tak jako divně posunutá.
1: Ne, zítra už to bude v pohodě.
3: Jo?
1: No jasně.
3: Dobře. Tak když to říkáš. Tak Max, kdybyste náhodou slyšeli, jak říkám, pěkné pondělní ráno dneska, tak se nedivte, ale je úterý.
1: Ale já si myslím, že to mají stejně všichni takhle.
3: Všichni budou trošku takový popletený, ne?
1: A kdybyste si jako všimli, že mezi 10. a 11. hodinou tady není Míša, tak to není náhoda.
3: Ano, to není náhoda, ona je strašně unavená, ona, na ní jde ta podzimní únava,
1: no,
3: ona si po té dovolené v Řecku musela vzít ještě další
1: dovolenou.
3: No.
1: To je chudák.
3: Ona to dělá správně. Jak se máš po té dovolené vzít tu dovolenou, aby se mohl prostě trošku aklimatizovat.
1: Takhle. My nevíme, jaký má plat tady, že? Takže si to někdo může dovolit. Tolik dovolený.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn, 7 hodin a 10 minut. Dobré jitro.
1: Dobré úterní jitro.
0: No, dneska máme opravdu co probírat, protože bylo VMAs. Rozdávaly se ceny Video Music Awards od MTV. I o tomhle jsem asi určitě. Taky tě zaplavil internet Madonna.
1: Zaplavilo mě to. Zaplavili mě různý komentáře, co se takhle. Ale co mě překvapilo nakonec úplně nejvíc, co se týká MTV Video Music Awards, vůbec vlastně nebylo to, kdo vyhrál. To mě nějak ani jako, vlastně mi to ve finále bylo jedno. Ale musím teda, byla jsem překvapená, protože letošní MTV Video Music Awards, tady vidím, kombinovaně sledovalo 8,43 milionů diváků. Mm-hmm. Je to nějaký z takového toho jako prvního měření, takže ještě čekáme. Jsou to nejsledovanější VMAs za posledních 11 let. O 50% nárůst oproti loňskému roku.
0: Co se stalo? Takhle, ono se to, dávalo se to někde jinde, nežli v televizi, že?
1: No, takhle, takže oni se domnívají.
0: Takže i tohle přispělo, si myslím,
1: oni se domnívají, že k tomu přispělo, že předtím byl zápas amerického fotbalu, který se prodloužil. Ravens hráli s Cowboys a prostě ještě oni čekali v tom živáku a předpokládá se, že zkrátka lidi, co koukali na fotbal, se pak řekli, je, hele, Video Music Awards, to už jsem 11 let neviděl. A nechali to tam a prostě jo, to nějak jako dokoukali.
0: Nech to hrát, bude ta Madonna, to známe.
1: Přesně, to, hele, ta je mi povědomá, koukneme se, jak vypadá bábrle. No, ale jako takhle, jak i MTV potom ještě na svém kanále, tak jako všude to mělo trošku nárůst. To znamená, nevím, jestli to letos nějak lidi zajímalo, co se tam přesně stalo, nebo jestli možná lidi byli zvědaví, Madonna, Taylor, Charlie XCX, že přece jenom tam byly letos jako velký jména, možná i to někoho jako zajímalo, chtěli to vidět. Mm-hmm. To je, může být taky jedna z možností. Každopádně lidi na to fakt koukali, jakože výjimečně, když si řekl, koho to ještě zajímá, tak letos to výjimečně zajímalo docela dost lidí.
0: Jo, a já jsem se samozřejmě díval, jak to Madonna zvládne. Oni tam říkali, že jí tam poponášeli jak hadrovou nějakou panenku. Říkal jsem si, ta Madonna, jak tam hnedka na začátku seděla na tom klavíře, klavíru a roztažený nohy. Já jsem říkal, aha, tak jo, no. A vlastně mě Sabrina Carpenter taky hrozně bavila, ona byla opravdu v tom baretu, teda byla strašná, ale vlastně jako si potom chtěli tam převzít to slovo a ta Sabrina prostě přišla o ten mikrofon. Madonna, jak matka, teď budu mluvit, já!
1: Ano, drž cenu a buď hezká. A já to řeknu za nás obě.
0: A pak si postěžovala, že se dlouho čekalo, než se ozval vlastně ten tým, že? Sabrina Carpenter.
1: Jo, že ji nakonec musela napsat na Instagramu do DMs normálně.
0: Jo, že prostě chtěla jí požádat o spolupráci a on nic, jako, no, ale takhle na druhou stranu Madoně se neodmítá, ne, taková ale spolupráce.
1: Já myslím, že ne, já myslím, že každému, komu napíše Madonna, tak řekne, že jdeš do toho.
0: Mě nenapsala, takže jsem do toho nešel.
1: A koukal jsi do DMs, do žádostí?
0: Aha.
1: Musíš podívat se ještě do žádostí a tam jsou teď

0: Tohle jsou Florence Road 7563, 7:21, to je aktuální čas. Michalům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Z hudby za malou chvíli Ashnikou a taky Muse Supermassive Black Hole.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
10: Mami!
9: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
10: Vystřihovali jsme slena.
9: Vystřihovali?
10: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
11: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
12: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 Kč z Morilo Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM.
15: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznisu?
14: Express.
13: Express FM.
15: To se dozvíte na našem webu
14: expressfm.cz.

0: Vašku, když jsme tady před malou chvilkou bavili o MTV Video Music Awards, já jsem říkala, že na to koukalo víc lidí, než byste si mysleli. Mohli bychom ale tak asi udělat teda ten přehled, ať víme. Z rekordních, myslím, 13 nakonec dominací, včetně i těch, který byly teda na sociálních sítích, si Madonna nakonec odnesla 7, včetně tedy umělkyně roku, potom Best Dance a nejlepší kolaboraci a ještě další, tyhle jste byly ty, co se předávaly přímo na stage. Taylor Swift vyhrála hlavně tu vymyšlenou cenu Artist Director Honors, úplně poprvé v historii, a vyhrála taky cenu za nejlepší video roku pro její track The Fate of Ophelia. Jinak my jsme tady v pátek taky pomluvali její nový single Patient Zero a vlastně celý ten encore, všechny ty 4 songy, které vyšly ke deluxe verzi.
1: Pomlouvání nám jde.
0: Tak navíc ano, i k Patient Zero už vydala video a to mělo právě premiéru během MTV Video Music Awards. Kdybyste se chtěli podívat, hraje tam Dakota Johnson a je tam ten Colin Farrell.
1: Jo.
0: Moc jim to tam sluší takhle, jo, jako když si zacpete uši, tak si myslím, že v pohodě. Co mě taky zaujalo a o čem se hodně spekuluje, je, že Best New Artist tuhletu cenu získala Sienna Spiro a o téhle umělkyni se hodně spekuluje, že by mohla získat i Grammy právě v téhleté kategorii. Je to jedno z těch nejžavějších jmén na Best New Artist.
1: A já se vůbec nedivím, protože já už ji asi rok sleduju. Pořád se mě to jako nabízelo v hudebních magazínu Enemy, který jako hodně sleduju. A tam furt byla jako Sienna Spiro, něco blablabla. Tak já si tě holka poslechnu. A najednou jsem si říkal, v podstatě je to tak trochu jako zpěvačka Duffy, je to tak trochu Amy Winehouse, něco jako mezi tím, a ona teda ještě navíc teda jako ví, že vypadá poměrně slušně, takže to taky jako jí nahrává, když se podíváš na ty její jako storička, co má, tak ona samozřejmě tam jako špulí.
0: Jo, je to taková mrška.
1: Ne, pojďme říct klidně čubička.
0: Jo, dobře, tak.
1: To je takové moje oblíbené dobře. Slovo. Není to jako nic přisprostlýho. Jo, já bych řekl prostě jako taková čubička.
0: Dobře, no, tak hezkou cestu do školy přejeme samozřejmě všem, až přijde poznámka, že nová přezdívka ve škole, tak si to užijte. Každopádně, vůbec mě samozřejmě nepřekvapilo, že Chuza z Texasu má nejlepší country, to bylo asi jasný. Z těch cen, které se tak ještě lehce taky dotýkají našeho playlistu, tak si myslím, že bychom takhle Lisu hrajeme, jenom nehrajeme teda ten track, za který vyhrála. Nejlepší R&B to je Bruno Mars a Just Might, s tím jsem spokojená. Jinak, kdybyste si říkali, a ta Olivia Rodrigo, ta nic, tak ta vyhrála v kategorii Best Alternative. Oni totiž na MTV Video Music Awards nemají jako rock kategorii, ono to je jako alternativa. Takže ano, The Cure si odneslo cenu tady. A potom tam jsou samozřejmě hodně jako BTS, Taylor Swift pak vyhrála ještě za nejlepší režii, co se týká k Opalite. A potom tam ještě byla Pink Panther ze Zara Larsson Stateside. Potom jsou tam nějaký technický záležitosti a musím říct, že právě jsem byla ještě překvapená, protože tam byly právě ty ceny, o kterých se hlasovalo ve stories na Instagramu. A tam jsem byla překvapená, že ani tam Taylor Swift nedokázala vyhrát s nejlepším albem. Protože jsem si říkala, hele, když někde hlasují jako lidi, tak ty Swifties většinou tam přehlasujou. Jediný, kdo jim samozřejmě může být ještě nějakou konkurencí, je podle mě BTS Army.
1: Jo.
0: Že to tam je většinou mezi nima. Ale i na těch sockách vlastně nejlepší album vyhrála Madonna, nejlepší group se právě staly BTS a Song of the Summer, což bylo také takový téma, který jsme tady řešili, co je ta píseň jako letošního léta. Tak podle MTV Video Music Awards a podle lidí, kteří hlasovali na stories na Instagramu, je to Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me.
1: No, mě teďka napadlo, že bychom mohli v podstatě jako spojit ranní nakopávač, který obvykle bývá v pondělí, a chci ho dáme teďka v úterý, protože je první pracovní den. No, a jasně. Někdo možná z vás bude potřebovat, takže my si dáme teďka právě Best R&B Bruno Mars a Just Might. Souhlas?
0: Souhlas!
2: S pěknou písní na rtu se hned líp začíná den. Tenhle track je perfektní ranní nakopávač. Switch!
3: Express FM.

0: start nového dne a nakopávač vám přináší prémiové kávovary Jura. Sponzor pořadu.
1: Express FM.
2: Express.

0: a Fasta. 7 hodin a 40 minut. Pokud jdete teď v tuto chvíli z Brna ve směru, tady po D2 ve směru na Brno, 7. kilometr je tam dopravní nehoda dvou osobáků, komplikace je na 55. obce Tlumačov, kde jsou dva osobáky v sobě, D56, 43. kilometr ve směru na Ostravu, taktéž dva osobáky. Komplikace jsou v tuto chvíli i v hlavním městě, konkrétně jedna dopravní nehoda, tak tu potká v Mozartově ulici, kde je nákladňák a osobák, kde musíte počítat se zdržením a další komplikace je třeba v ulici, se podívám pořádně, ulice ve směru Vrbova. Tak to je zatím všechno.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama?
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
4: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Jack White tady na Express FM, 7 hodin a 50 minut. Já jsem vůbec babu a teď je tady bulvár. Já jsem vůbec netušil,
1: ano,
0: že mají tak vážný vztah Šupeniči s Bárou Sémanovou, že nakonec tady už jsou spolu.
1: Fakt jo?
0: Jo.
1: To jsem taky netušila.
0: Ano, teďka dávala v podstatě takové jako, že odteď už za blokem jako se Šupenič.
1: Aha, hustý.
0: A naopak on zase, moje žena, má cool jméno. Takže takhle, ono už se jako nějak jako psalo o tom, že asi třeba si občas, a to jsem zaznamenal, že si občas jako napíšou, že řeší, že když prostě ona potřebovala nějakou radu nebo tak, takže jako vždycky jako jemu jako napsala, to se říká, OK, tak to ty sportovci tak jako mezi sebou mají, že se občas někde potkají.
1: Jasně, to je
0: a
1: hezký.
0: Že to je takový jako hezký, ale že je to až takhle hezký, že bulvár to máš někde vzadu, takže tak. Tak jenom abyste věděli, že plavkyně a fléretista, myslím, že to je fléretista, že už jsou spolu.
1: Takže za malou chvilku můžeme rozjet sázky, jestli jejich dítě bude taky úspěšný sportovec. Pojede na olympiádu.
0: Já myslím, že ještě asi jako, no nevím, já bych řekl, že ještě dítě asi ne. Takhle, jemu to figuru nepokazí a kariéru nepřekoná.
1: Oni si sem tam píšou. Tak myslíš, že dítě ještě ne. Prosím tě, ty už mají podle mě dvojčata někde nějaký skrytý. Jenom prostě nebyli vidět.
0: Jo.
1: V těch plavkách v celku.
0: No, to jako není vidět. Zrovna u ní, ne, jako. Ne, ale takhle, já si myslím, že si ještě jako nechce jako přerušit takhle kariéru. Zrovna u plavkyně si myslím, že by to byl trošku jako zásah.
1: To je úplně jedno, u holek je to úplně jedno.
0: Jo?
1: Tam si vždycky přerušíš kariéru a v podstatě tím skončíš, on se už pak nikdo moc jako nevrací.
0: No právě.
1: No musíš to udělat chytře, jako Bára Strýcová, že se vrátíš jako kapitánka nějakého týmu nebo něco takového.
0: Jo. Tak ona bude potom teda kapitánka těch dvojčat. Jako.
1: No, ona bude potom prodávat koupací čepice. A tak to je full-time job vychovat olympionika.
0: To je pravda.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanci se dnes sejdou odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice jí zdůvodňuje vyšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Andreje Babiše a útoky vlády na různé instituce. Kabinet i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Soud v americkém státě Utah nařídil propuštění 71letého muže, který strávil několik desítek let v celé smrti. Muži odsouzenému k smrti za vraždu pomohl na svobodu test DNA. Propuštěn bude na kauci a bude muset nosit zařízení ke sledování polohy, než soud v novém procesu rozhodne o jeho případu. Francie ve fotbalové lize národů vyhrála ve 1-0 v Belgii. Jedinou branku střelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání skupiny A1 Itálie díky vydařenému prvnímu poločasu zvítězila 4-1 v Turecku. Dnes bude nadále slunečno a teplo a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Ano, krásné úterní ráno s datem 29. září. Vašku, tím pádem startuje jedna taková virální věc. Jmenuje se to, prosím tě, říkají tomu Winter Arc. Za malou chvilku vysvětlím, má to svoje přísné pravidla.
1: Winter Arc?
2: Winter Arc vlastně před některými lidmi se 1. října...
1: Tady, když to vysvětlíš za chvíli, tak to nevysvětluj teďka.
2: Jo, máš pravdu. Ještě, že tě mám.
0: Express ráno.
2: Express
0: ráno.
2: Express FM. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Hrajeme se z poslední desky zpěvačky Viva Dubí. Ta deska je 14 dní venku a je skvělá, takže doporučení. Memories na Expressu, 8 hodin a 8 minut. Babu, co to je, prosím tě, ten Winter Arc?
1: Winter Arc, tak jde vlastně o to, že před některými z nás, ne přede mnou, protože já

0: Takže aby jako nečekali až opravdu na to předsevzetí, že 1. ledna začnou, tak mají na to teď 6 měsíců, ale může to být různý, třeba není to jenom o tom, jako že chci zhubnout. Některý lidi chtějí třeba, já nevím, dosáhnout nějakého svého snu.
1: Ano.
0: Tak si řekli, že opravdu teď jako začnou plnit všechny ty úkoly, co chtějí. Samozřejmě většina lidí má ten winter arc na to, že tak trošku se zahibernuješ, ale máš to, nemáš to jenom, že chodíš do fitka, ale většina lidí samozřejmě ani nechodí jako do klubů, vůbec nepiješ alkohol, nemáš žádný drogy, spousta těch lidí se naordinuje i jako celibát, že nechodíš ani na žádný rande, opravdu jako 6 měsíců, nebo takhle 3 až 6 měsíců se opravdu věnuješ jenom sobě. Samozřejmě chodíš cvičit, trávíš čas jako venku, jíš zdravě, ale spousta lidí tam do toho vlastně doplňuje i já nevím, že si píšeš deník, začneš třeba chodit na terapie, nebo řešíš si nějaké tyhle ty věci, nebo třeba máš nějaký cíl, že chceš, já nevím, začít s nějakou prací, začít s nějakým koníčkem nebo něco takového. Takže někdo si dělá i ten winter arc v tomhle, to není to jenom v tom cvičení a ve zdravém životním stylu, ale je to i o tom nějakým mentálním zdraví, nebo o tom splnit si svůj sen. Jo. Já nevím, třeba někdo chce být influencerem, tak začíná i s tímhle, že jako, že každý den natočíš 3 videa o něčem.
1: Jo. No, mně to přijde jako fajn, když se rozhodneš takhle jako v říjnu, že budeš chodit do fitka, že nebudeš takový ten ledňáček, na kterýho všichni čekají v těch fitkách, protože dostali předplatné na měsíc nebo na 2 měsíce, jenom aby tam ukázali několikrát s tím, že teda jako tam chodit budou, ale nakonec se na to nemají nějak čas, nejsou na to mentálně nastavení. To jako mně přijde jako fajn. Já bych řekl, že třeba nevím, co se týká spánku, protože i tohle patří mezi ten sebe rozvoj.
0: Ano.
1: Já bych si jako, tady bych si dal jako takový cíl, že třeba každý den 12 hodin spánku. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A pokud se zbudíš dřív, tak prostě víš, že jsi selhal.
0: Jo. To budeš mít hned.
1: To budeš mít hned. Jo.
0: Hned ze sebe budeš mít dobrý pocit, protože hned zítra selžeš.
1: Jo. A nebo
0: 12 hodin spánku. Jo.
1: Můžeš si dát ty digitální třeba nějaký detox, jako
0: no,
1: že blokování všech lidí na sociálních sítích, kteří sdílejí fotky z fitka v 5 hodin ráno. Takže tohle to asi jako by se dalo, no, chápu.
0: No. Takže kolik lidí už si se zablokoval?
1: Nevím, jdu se podívat.
0: Jdeš se podívat?
1: Jo, jsou lidi v mých jako sociální bublině, kteří tam dávají nechutné fotky z cvičení a jak jim to sluší. Samozřejmě, že jim to sluší a já jim jako jenom tiše závidím.
0: Ale to nemusíš, prostě to jenom zaspy.
1: Dobře. A víš co? Já si udělám pořádnou tukovou zásobu na zimu,
0: ano,
1: abych to přežil. Může být? Může být.

0: Tohle jsou Gorgon City a Jem Cook, tahle zpěvačka jako má vždycky jako feature. Vždycky k někomu se jako přilepí, samozřejmě, že jako v dobrém slova smyslu, ale i ona se jednou dočká svého velkého alba. Alespoň v to věříme. Tohle byla jedna z těch novějších věcí na Express FM. Za malou chvíli Cheat Cokes a Icona Pop a Payback na Express FM.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
7: Outu, více ze života.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
9: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
10: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
11: Spěchejte na www.webglobe.cz.
12: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
13: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
14: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
19: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
20: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
21: Music. First.
22: Express FM.

0: Tohle jsou Editors na Expressu. Ve Velké Británii ještě chvíli zůstaneme, protože představ si, babu, Lady Victoria Beckham je ve studiu.
1: Jako v jakým?
0: No, jako nahrávacím? Jako nahrávacím. Naspívává vokály.
1: Vokály?
0: Ano. Ale jenom vlastně se svým synem, Cruzem, protože on má kapelu a teďka dělá nějakou hudbu, takže on tam potřeboval nějaký vokály, nějaký ženský. Kdo se nejblíže jako naskytal? Ano, Lady Victoria.
1: Řek mámě, jo?
0: Řek mámě. A ona tam šla. On se teda jako tváří, ten hudební inženýr, co to tam poslouchá, se usmívá.
1: Aha. Usmívají se jakože upřímně, potutelně,
0: hele, takhle,
1: nuceně.
0: Cruz jako syn, tak ten má takhle mobil, ten se takhle tváří jakože to divně. A ten chlapík v tom studiu, nevím, kdo to je, tak ten zrovna jako se tváří jakože... jako,
1: jo, takhle.
0: Takhle jste to naspívávali, jo, s těma Spice Girls.
1: Jo, takhle. Mm-hmm.
0: Takže asi tak, no. No. Takže
1: mohl říct spíš tetičce Melsi.
0: V podstatě vyvolal spekulace o tom, že se jeho matka Spice Girls vrací do hudební scény. Poté, co si jako už řekla, že se Spice Girls ne a přeci jenom nakonec v tom studiu je. Kdyby udělala nějaký solový album, ať se to ukáže. Ale ono už to nemá zapotřebí, takže...
1: Ono teď, když konečně asi po 40 letech začala vydělávat ta její značka modní, tak...
0: Tak už
1: není,
0: to nemá zapotřebí.
1: Tak jasný. Už podle mě nepotřebuje se vracet.
0: Takže je to taková jenom... Jako,
1: taková říct, rodinná akce.
0: Rodinná akce a nechci říkat zbytečná zpráva, to asi bych úplně neto, ale je to takový jako, že Victoria Beckham, když už je ve studiu a něco naspívává, už to stojí za zmínku. Ne, že ne.
1: Tak chtěla pomoct synovi, to je hezký.
0: Ano, ano. Elastic Guard, za chvíli dopravní informace na Expressu.

0: Tak, pokud jedete po silnici číslo 6, u Žlutic je dopravní nehoda, osobák tam skončil ve svodidlech. Komplikace je v tuto chvíli také v ulici Studentská v Plzni. I tam si dejte pozor, tam jsou zase dva osobáky v sobě. D1 191. kilometr ve směru na Prahu, dodávka nákladňák. A také pokud jedete u 55 nebo u obce Tlumačov na 55, dopravní nehoda dvou osobáku. A komplikace je v tuto chvíli také na D56, 44. kilometr ve směru na Ostravu. Osobák a nákladňák.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
3: Express FM.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečnevsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
5: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na 2 a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
6: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
8: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
9: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
10: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se přelékneš do něčeho pohodlného?
14: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
13: Vážně?
14: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy. Too comfortable to take off.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
18: Mami!
17: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
18: Vystřihovali jsme slena.
17: Vystřihovali?
18: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
19: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
20: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
21: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
20: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
22: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Express.
2: Music first.
1: Express FM.

Novinka. Express FM.

0: To nevidím to dose. Jak jsem byl na té Moravě, tak furt mě tam vyskakuje. Nechcete dosečko?
1: Nechcete
0: dosečko?
1: A bylo rosečko nějaký?
0: Ne, nebylo rosečko. Bylo nějaký jako víno, bylo, letos jsme to jako moc nestrhli, poněvadž jsme taky u toho šlapali na kole a ono pak ti stěžknou nohy a jako nejde to úplně jako dobře. Takže jako ochutnávka proběhla, ale ve vší jako počestnosti bych to tak řekl.
1: Takže bylo to takový hodně lehce vinařský víkend na kolech, prodloužený, tvůj sváteční navíc
0: ano,
1: ještě.
0: Ano, zadek mě bolí. Takhle, my jsme jeli se skupinkou ještě jako s kamarády, kteří nemají elektrokola. Dokonce bych si dovolil říct, že o jednom jel na historický plečce. No, protože my, když jsme jeli, tak všichni na něj koukali. Říká, vidíš to? Jak na mě všichni koukají. se nedivím, když jedeš ty na 30 let starým kole.
1: Jsme mysleli, že jste se stavili v muzeu, jo? Tam
0: jo, že jsme
1: ukradl kolo a jeli jste dál.
0: Jo, přesně tak, no. Takže,
1: nebo někdy, když mají takovou tu výzdobu, když to mají takový to ala trošku Provence, no, a mají takový ty starý kola.
0: Jedno velký a druhý malý. Takový, jo, ano. Tak v podstatě něco podobného to tak jako bylo.
1: Takže jste se někde prostě zmastili a ukradli jste kolo z výzdoby.
0: No, možná, že kvůli tomu na nás takhle koukali, jestli jsme to byli my. No, v každém případě, hele, zadek mě bolí a jsem rád za to, že můžu sedět teďka tady.
1: Je to pohodlnější?
0: Jo.
1: To příjemný,
0: no, je to příjemnější. Za chvíli 9:00, po 9:00 tady bude Rabur.
1: Ano, zakuká nám zase další novinku.
0: A jinak se půjdeme určitě podívat na jednu z těch novějších informací čerstvých, protože Colors of Ostrava už odtajnilo toho prvního hudebního hosta. Kdo přijede, tak i o tom si popovídáme. Teď ale Bastille Surviving.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se právě teď sešlo ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Na jednání s premiérem Babišem dnes dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloni. U pracovní večeře budou mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. O první body ve skupině A3 bude usilovat i výběr Albionu, který na úvod podlehl Španělsku 2-3. Nadále bude slunečno a teplo s teplotami od 20 do 24 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vašku, když jsi tady mluvil právě o té naší premiéře, teda navíc v nových drezech, proto jsme tady taky mluvili o fotbalový repre. Já se přiznám, že jsem nekoukala na ten zápas s Chorvatskem, ale koukala jsem potom na nějaký jako výsledky a samozřejmě jsem zašla i do komentářů. Zašla jsem do diskuze a musím říct, že jsem už dlouho neviděla tolik nadšených komentářů po prohře naší fotbalové reprezentace, protože všichni říkají, hele, prohráli jsme, ale se ctí, takhle krásný fotbal, i když výsledek tomu neodpovídá, jsme už dlouho nehráli, že mají jako vlastně všichni pocit, že se na to dá trošku koukat, že i když ten výsledek jako není zatím ještě pozitivní pro nás, nejsou tam ty body, tak mají všichni pocit, že se v naší fotbalové reprezentaci děje pozitivní změna.
1: Řekněme si upřímně, že pod tím novým koštětem to přeci jenom trochu rychleji zběhá a byla tam vidět ta snaha. Já jsem na to koukal po očku a musím říct, že mě to jako docela bavilo a mile překvapilo. Stejně tak jako ty komentáře, které to tedy potvrzují. To
3: pěkné úterní ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. No a kdo taky přitančil do našeho ranního studia, to je Rabur. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Takže víkend dobrý.
1: Krásný, ano, děkuji za optání.
0: Měl jsi čas poslouchat nějakou novou muziku?
1: No, připravoval jsem novinky na tento týden, ano.
0: Takže jsi zase pracoval, on je tak neuvěřitelně pracovitý tento
2: doma
0: člověk.
2: Doma byli jistě rádi.
0: Určitě.
1: Po nocí to už všichni spali.
0: Jo, tak všichni spali a chudák Rabur pod dekou se sluchátkama.
2: Svítil.
0: On tam poslouchá novinky. Tak jakou novinku se nám přines dneska? Co budeme hrát?
1: Je to jedna z věcí, o které se hodně mluvilo v poslední době. Vyšla teďka vlastně v pátek a je to nová verze skladby Danceteria od Madony, která se potkala Charlie XCX. Ta skladba je samozřejmě zajímavá z mnoha důvodů. Za prvý v tom, že jí předcházela taková je přestřelka, kdy že Charlie XCX napsala, že Dance Floor je mrtvej. Byla to byla taková reklama na jí vlastně album Rock Music. Na to Madonna reagovala hláškou, že jestli je Dance Floor mrtvej, tak je, asi tam hraješ špatnou muziku, tak to vypadá tak jako kočkujou, ale nakonec jsou kamarádky, strávili spolu nějaký party někde v Paříži a výsledkem je tady ta skladba, která je taková symbolická, protože myslím si, že jestli někdo navazuje na Madonu, tak je to právě Charlie XCX v tom nějakým jako v posunování popu dál, v nějaký odvážnosti, což Madonna samozřejmě ve své zlaté éře vždycky tady to dělala, vždycky měla talent na zajímavý spolupracovníky a tady Charlie je tady tam taková podobná. A ta písnička vlastně pro obě zachycuje nějaké jako, takové jako vzpomínky na začátky její kariéry. Madonna se vrací vlastně do klubu Danceteria, který byl takový kultovní v 80. letech. Byl takový Karlovy lázně v New Yorku, kde taky to bylo několik pater, akorát, že tam se jako psala hudební historie. Madonna tam právě začínala a vlastně líbí se jako zmiňuje nějaký jména z té doby a tak. A Charlie vlastně dodala se svoje jako začátky, kdy tam zpívala svý první party, která se svolávala ještě na MySpaceu a pak jak v New Yorku potkala AG Cooka z PC Music a Sophie a tak. Takže taky z tomu přidala takový své vzpomínky. Je taková jako zajímavá skladba, kde je spoustu hudebních odkazů. Mimochodem tam je odkaz na Lou Reeda a jeho Walk on the Wild Side, což je taková podsta. On byl takový jako symbol New Yorku. Takže je to zajímavý track, si myslím. Ano.
2: To je zajímavosti pro jednu písničku.
1: Je to tak.
0: To je neuvěřitelný, veď? Co tyhle ty dvě dokážou dostat do jedné písničky?
2: Přesně tak.
1: A ještě jsme měli říct, vlastně ta skladba měla živou prezentaci na MTV Video Music Awards, kde Madonna vyhrála ku podivu za mě teda 7 cent, to bylo nějaký asi cinklý, nevím. Ale...
0: včetně umělkyně roku.
1: Umělkyně roku. Takže, no nevím, ale asi byli rádi, že ji tam dostali, tak dostali hodně, nebo vlastně tam hlasují vlastně posluchači, tak možná, že má Madonna nějaký dobře zorganizovaný fanklub, nevím, ale přejme jí to, má zásluhy určitě.
2: Takhle upřímně je to po dlouhý době deska, která se dá normálně jako poslechnout.
1: To je pravda, takže, jako, to je pravda, to je pravda.
2: Takže možná tím si o to řekla.
0: Hele, pro mě je to dobrá zpráva, že gay komunita je pořád asi lépe zorganizovaná než Swifties a BTS Army, takže
2: okay.
0: You go girl. Toto je Nová hudba na Express FM.

0: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
5: Červené víno na světlém koberci?
6: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
7: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
8: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
13: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
14: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s érou desky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalerie.cz nebo GoOut.
15: Express FM.

0: Levitating, jedna z mých oblíbených. Když přes víkend začali takzvaně Colorsy týzovat prvního interpreta na příští rok, tak jednou z těch indicí bylo emoji opičky.
1: Ano.
0: Nejčastěji lidi typovali Arctic Monkeys, někteří doufali v Gorillaz.
1: Ano, ale Gorillaz byli na Rock for People, takže to by se asi úplně, nevím, asi ne, no.
0: Jenom říkám,
1: já vím,
0: co byly typy.
1: Ano.
0: Každopádně byly teda
1: vedle,
0: ani jedno
1: jak
0: z toho,
1: jedle.
0: Bylo to opravdu vedle.
1: Jo, tak hele, je to vlastně 30 let, co Robbie Williams vydal svoji desku Life Through the Lens, svoji první solovku, se kterou se probil do hitparád a tak je potřeba samozřejmě tohle to zohlednit i v rámci tedy Rock for People, takže ta opička, to je přesně Robbie Williams.
0: Takže opičák robí příští rok v Ostravě.
1: Přesně tak. A tím bychom tuto informaci mohli považovat za co? Za uzavřenou. Děkujeme a posíláme písničku.

0: Robbie Williams a Rock DJ 9.33. Nejvyšší čas podívat se na silnice. Pozor na D1, 191. kilometr ve směru na Prahu, dopravní nehoda, dodávky nákladňáku. Pokud jdete po D11, hnedka tam máme dvě dopravní nehody. Jedna je na 39. kilometru a další je na 44. kilometru. Obě dvě jsou ve směru Praha. V Praze jako takové na Pražském okruhu ve směru na D10 u zasjezdem na Běchovice máme tam dopravní nehodu. Motorky, nákladňáku a osobáku. Plzeň, ulice Studentská, stále se řeší dopravní nehoda dvou osobních vozidel a ještě Žlutice, silnice číslo 6, okres Karlovy Vary, auto ve svodidlech.
1: Express FM.
2: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
2: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečněvsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
5: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnic a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
8: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
9: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
10: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
11: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
15: Mami!
14: Oh, tak co jste dneska s tetou vyváděli?
15: Vyčovali jsme slana.
14: Vystřihovali.
15: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
16: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
17: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
19: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
20: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
19: Těšíme se na vás.
1: Music. First. Express FM.

0: Swedish House Mafia a Lekele a Expressu 9.48. Taková úvaha, která vzešla jako od NASA, jsou takzvané kosmofakta.
1: Ano.
0: Čím hlouběji se díváš do vesmíru, tím více se díváš do historie.
1: Mm-hmm.
0: Totiž zjistilo se, že kdyby třeba se 10 světelných let, jeden světelný rok je, ještě jsem to někde nechal, to je 994,5 bilionu kilometrů, to je neuvěřitelná vzdálenost. Nicméně, kdyby se v té vzdálenosti těch 10 světelných let objevilo nějaké zrcadlo a ty ses mohla do něj zase jako dívat na zpátek, na zemi, tak by si viděla vlastně na zemi, co se odehrávalo před 20 lety. Dovedeš si představit, že by si sama sebe viděla před 20 lety, co si kde vyváděla a jak by ses prostě na to dokázala
1: ne,
0: podívat na sebe.
1: To bych se na sebe nedokázala podívat do zrcadla před 20 lety.
0: Ne. Myslíš, že takhle, to je teďka lepší?
1: Bylo by to hezký vzpomínání na moje party léta.
0: No,
1: takhle to řeknu.
0: Ano, ano. A bylo by fajn, jako, že se takhle člověk podívá vlastně na ty svoje chybky a už víš, že jako... Čeho se máš vyvarovat?
1: Jo, ale tak takhle, před 20 lety, kdybych se chtěla podívat na sebe do zrcadla, tak mi stačí Facebook a moje zamčený alba. A ještě mám takový ty zamčený fotky, kde se přesně, že tě někdo označil, protože tehdy... milé děti, které neposloucháte v 10 hodin. Ale tehdy to fungovalo tak, že když jste šli na nějakou pártošku před 20 lety, tak na hodně těch párty byl nějaký fotograf, který vás na té párty fotil a potom tak za 3-4 dny vám začaly chodit upozornění, že vás ten organizátor nebo někdo označili na fotce.
0: Nebo kamarádi.
1: A nebo, ba ještě co hůř, jste šli se svým vlastním digitálním foťákem, přesně takový ten, co vy teď máte a myslíte si, že to je cool, tak my jsme neměli na výběr nic jinýho. A ty digitální fotky si potom stáhnu do toho počítače, ty jsi to nahrál a označil si ty svoje kámoše a takhle. A potom samozřejmě přišly takový ty časy, kdy začaly chodit první kauzy, že zaměstnavatel odmítl ženu, protože si projel její social media a objevil na Facebooku, že... Nebo žena tvrdila, že si bere sick day na Facebooku, ale potom sdílela, že něco. A takhle potom lidi si začali zamykat svý Facebooky a hlídat si svoje sociální sítě.
0: Ano, je to tak.
1: Ale... Tady to zrcadlo mám ještě pořád archivované.
0: Zrcadlo do minulosti, do své. To by pak z toho bylo takový to klasický. Když jsem byl mladý, tak jsem byl takový jako nafoukaný, ale teď už nemám žádnou chybu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta zaskočila ministry z popudu premiéra Andreje Babiše. Po nich chce, aby propustili desetinu lidí na ministerstvech a v dalších institucích. Členové kabinetu se návrhu vzepřeli. Ve Spojených státech začal ode dneška platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření, které 8. září oznámila administrativa amerického prezidenta Trumpa, je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi. Pěti zápasy odstartuje v noci na středu evropského času nový ročník NHL. Jako obhájce Stanleyova poháru do něj vstoupí hokejisté Caroliny, kteří v červnu porazili ve finále playoff Vegas. V roli favoritů je více týmu. Navázat na triumfy z let 24 a 25 se bude snažit Florida. Dnes budou teploty od 20 do 24 stupňů a nadále by mělo být slunečno a tedy teplo.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vašku, mám tady ještě info pro všechny fanoušky hry The Last of Us. Takhle, ne, že by zase těch novinek bylo až tolik, většinou se tady bavíme poslední dobou o GTAčku, jenže oni dneska oficiálně slaví takzvaný Outbreak Day, normálně to vychází na 26. září 2013, jestli se nepletu. To má být ten den, kdy se rozprskla ta houba, která potom způsobila všechno to dění.
1: Ano.
3: Ale Naughty Dog to letos oslavuje oficiálně až dneska, nebo včera, ne, včera to oslavovali, ale tak my to máme ještě jako, nám to se kvůli časovému posunu přelivá do dneška a pokud patříte mezi fanoušky, tak ještě dostaneme nějaký drobnosti.
1: Jo?
3: Jo.
1: Jo, tak jo.
3: Nějaký dárečky.
1: Hele, dárečky v podobě muziky dostanou úplně všichni, i ty, i já, i naši posluchači, takže Somber, Sigrid, Jack Harlow nebo Royal Blood.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: Zajímalo mě, kolik ještě vlastně hráčů hraje Last of Us. A podle statistiky, špička za posledních 24 hodin. Jednička zhruba 5000 hráčů jako na jednou a dvojka 4100 hráčů na jednou. Přičemž v tom nejsou PlayStationy. Údajně, protože ty statistiky z toho nejdou.
1: Jo.
0: Alespoň, co jsem jako se snažil jako najít. Takže jsem přemýšlel právě, kolik ještě lidí hraje tuhle tu hru ve vztahu k těm informacím, které nám teď tady zazní.
1: Jo, já myslím, že to hraje pořád ještě dost lidí a myslím si, že právě tenhle ten vždycky The Last of Us Day je dnem, kdy spousta lidí to jako opráší a jdou si připomenout svůj oblíbený příběh nebo jeden ze svých oblíbených příběhů. Každopádně teda ano, ten letošní oficiálně připadnul na pondělí, takže na včerejšek, ale normálně se to slaví jako 26. září, oni to mají ten Outbreak Day. No, co hráči letos dostali je, co se týká PlayStationu, tak můžete si stáhnout takový dynamický pozadí, musíte si ale prosím vás nejdřív updateovat, jo, konzoli, jinak se vám to tam neobjeví, až se to budete chtít přidat. Potom jsou tam noví avataři, ty jsou jak jsou i PlayStationový, jsou i PCčkový. Potom pokud máte rádi hru Ghost of Yotei, tak tam je udělali takovou spolupráci, že můžeš získat vlastně speciální takový skin, který je teda dost děsivý, jakože nechtěla bych hrát Ghost of Yotei a ještě u toho vypadat jako klikr, no ale dobře, třeba někdo bude chtít aspoň to jenom získat pro ten pocit, že si to může pozbírat. Samozřejmě součástí všech těch oslav byl třeba i charitativní livestream a tak dále. No a celý ten den nakonec teda vlastně skončil tím, že Neil Druckmann se vyjádřil aktuálně k tomu, co dělá Naughty Dog. Vždycky a pořád se spekuluje o tom, co bude z The Last of Us, jestli vzniká nějaká nová hra, jestli bude tam to něco. Takhle, pořád se točí seriál, akorát se, myslím, tenhle týden oznámili nějaký nový herci, který vstoupí do třetí série, tak to jede. Mm-hmm. Jenom ono to už teda, myslím, že teď u té třetí série to jede jako bez Naughty Dogu, ale pořád je to nějaká značka, nějaký brand, který s nima souvisí. On většinou odpovídá vyhýbavě, říká, hele, my vlastně celou dobu jako tvrdíme, že to je svět, jehož příběhy ještě chceme vyprávět. Je to takový to, trošku vás ještě držím při nějaký naději, že někdy něco bude, ale neřekl jsem vám vůbec nic. On vždycky i tak jako trošku říká, hele, máme tady pár projektů, ale ty jsou opravdu v rané fázi. Ale raná fáze může být přesně, že jako jsme se potkali ráno v kuchynce a řekneme si, hele, tak co to Last of Us, mohli bychom povyprávět ještě nějaký příběhy.
0: No, mohli bychom, no.
1: No, hele, mám něco v šuplíku, tak to může být takhle raná fáze, jo.
0: Sejdeme se na konci týdne a řekneme si, kdy se sejdeme.
1: Přesně tak, dlouhou dobu se ještě hovořilo o tom, že by dvojka mohla dostat svůj online multiplayer, tak ten nebude, to už je myslím definitivně zrušený. No a potom se samozřejmě hovoří o té nové hře, která se ještě pořád vyvíjí, to se jmenuje Intergalactic The Heretic Prophet a tam zatím teda řekl, hele, možná příští rok něco uvidíme, něco víc, než jsme viděli zatím, takže můžete být rádi za pozadí a za nový avatary.
0: Jo, jo, jo. Jinak možná od 21. září probíhala nějaká fotosoutěž, kde lidi měli posílat svoje screeny.
1: Jo, to vždycky mají, no. To k tomu je taky.
0: Takže to už asi, to, já mám ten dojem, že dneska to bude vyhlášený, nebo včera to bylo vyhlášený právě nějaký 4 nejlepší, takže tak, no. Takže jestli jste to nestihli, tak příští rok znova.
2: Tohle je Express FM. Express FM.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvou vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
5: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
6: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s Aero Desky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo Go Out.
12: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Hudba na prvním místě.

0: Adéla a Ain't in LA na Expressu. Je to pár dní, co lidé ve Velké Británii tak trochu pozvedli obočí v naději, že by se mohl vrátit legendární sketchový seriál Malá Velká Británie.
1: Ne, to jo. Není možný, to se nemůže v téhle době vrátit.
0: No, právě takhle. Ono se vlastně jako říkalo, že by se to nevrátilo už na BBC, kde to pomalu, ale jistě všechny ty díly kvůli korektnosti nebo nekorektnosti, řekněme, že je mažou. Teďka tam smazali asi 11 dílů, protože hold jako s tím, jako že už to není úplně jako zajímavý, ale samozřejmě všichni vědí, proč se to děje. Tak nakonec Matt Lucas, to je ten malej holohlavej, tak ten dokonce tady jako řekl, že nikdo neví, kdo na tohle to přišel, že by se to mělo znovu obnovit, že by začali natáčet nový a nový díly. Přitom oni by už to museli udělat tak korektní, aby se to dalo někde jako vůbec jako posílat asi na nějaký sítě, že už by z toho nebylo vůbec nic.
1: Vůbec, a jak by tenhle seriál vůbec mohl být korektní?
0: Ano, přesně tak. To, co dělalo vlastně z toho seriálu, to úplně to nejlepší bylo to, že to bylo nekorektní.
1: Takhle, pozor, to, že Malá Velká Británie byla nekorektní, to jako, to je jasný. To, že by takový seriál dneska už vzniknout nemohl, to je taky jasný, ale pozor, já jsem dneska, takhle. Nevím, neověřovala jsem tuto informaci, to říkám to dopředu, ale dneska na sockách jsem viděla, že ve Spojených státech už tam na tamní jedné televizi pouštěli upozornění na to, že tento film vzniknul v 90. letech a že zkrátka byla jiná doba a že upozorňují, že dnes už tento film, samozřejmě některé jako vtipy a věci můžou působit jako zastaralé a nekorektně. Běželo to před filmem Křižovatka smrti s Jackie Chanem a Chrisem Tuckerem. Tak teď si představte, že kdo jste viděl jako Křižovatku smrti a teď si představte Malou Velkou Británii.
0: Tak,
1: to je jenom tak jako pro porovnání nekorektnosti, před čím dneska můžou, před jakým filmem dneska může běžet upozornění, že pozor, tento film už jako má starý humor a může vás urazit.
0: To je krása, tak to jsem teda netušil, že už budu dávat takovýhle upozornění.
1: Ano, jako u nás to ještě není, ale je to samozřejmě otázka času, kdy se něco takového stane. Takže to nevím.
2: Místní zajímavosti a pamětihodná místa.
3: Aha, v pondělí většinou zavřeno. Jo, muzeum Tužek zavřeno, galerie lidových řemesel zavřeno.
2: Papouští zoo má otevřeno, ale ty papoušky nerada, viď? Ptáky všeho druhu.
0: No, a je to velká škoda, že Malá Velká Británie prostě nejede, protože to byl takový můj bod záchytnej.
1: Aspoň, že máme ty starý díly.
0: Starý díly.
1: Ale teda doporučujeme tím pádem někde sehnat na DVD, protože už ani online nebudou.
0: Jo, oni je právě stahujou, no, z toho iPlayeru. OK. Tak jdeme dál. Hozier, Jackie Wilson.

0: Ben Howard, Keep Your Head Up na Express FM. Superinteligence, zrovna nedávno použil tenhle ten výraz Donald Trump. Hodně lidí se mu smálo, že přejmenoval z umělé inteligence na superinteligenci, ale ono to není až tak úplně jako od věci. Protože superinteligence, tenhle ten výraz vznikl už někde v 50. letech, kdy se přemýšlel nad tím, že prostě bude nějaká umělá inteligence, která bude chytřejší než člověk a v tu chvíli se stane superinteligencí. Mm-hmm. Akorát je problém s tou zkratkou SI, protože SI je zkratka pro v podstatě to je soustava jednotek, která ale není přijatá ve Spojených státech. To je vlastně v Evropě, že? To je mezinárodní soustava jednotek, takzvaně SI.
1: Ano.
0: A už je to od roku 1960.
1: Takže my budeme mít SI a AI a oni a míci budou mít teda SI a nevím, jak oni říkají ty svý soustavy.
0: Ale je pravda, že ten výraz už se začal používat i v jiných kruzích. Třeba Mark Zuckerberg z Mety už tohle to taky začal používat a dokonce se k tomu přidávají pomalu listě i Číňani. Takže budeme si muset zvykat asi, že hold nějaká mezinárodní soustava jednotek už prostě, buď to se ona bude muset přejmenovat, anebo se bude muset ještě najít nějaký jiný výraz.
1: A nemohli by tomu říkat SAA, že to je jakoby Super Artificial Intelligence, nebo něco takového?
0: Mohlo
1: by. By se to nějak zachránilo,
0: asi jo,
1: ale
0: no.
1: Pravděpodobně my budeme muset předělat SI. No?
0: Já si myslím, že asi budeme muset světu ustoupit. Tak jenom taková další ze zbytečných informací pro dnešní, už vlastně dopoledne. 10.45, to je aktuální čas.

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Disclosure na Expressu 10.54. Veronika už je tady ve studiu. Babu, my můžeme zvednout kotvy a vypadnout.
1: Jupí.
0: Jupí. Zítra opět v 7 hodin se tady potkáme.
1: Tak jo.
0: Já ti děkuju za snídaní, kterou si připravila.
1: Nemáš zač, tak to zmiňo sváteční.
0: Jo, tak to bylo od svátku, takže už jako další nebude.
1: Ne, bude. Tohle to jsi měl, ale já to, sváteční.
0: Já si pak budu muset počkat až zase na narozeniny. Já tomu rozumím. Posílám Biffy Clyrou. Zítra ahoj.
1: Ne, ještě k Valentínu.
0: Takhle.
1: Mrk, mrk.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až 1000 tuningových aut. Policie proto připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření, které se dotkne téměř celé České republiky. Soud v americkém státě Utah nařídil propuštění 71-letého muže, který strávil několik desítek let v celé smrti. Muži odsouzenému k smrti za vraždu pomohl na svobodu test DNA. 5 zápasy odstartuje v noci na zítřek evropského času nový ročník NHL. Jako obhajce Stanleyova poháru do něj vstoupí hokejisté Caroliny, kteří v červnu porazili ve finále playoff Vegas. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou stoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 11 hodin. U ještě dopoledního vysílání vás zdraví Veronika. Dnes tu zaskakuji za Míšu, která má volno. Přeju vám krásný poslech a hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byl věčný rošťák Jamie T a jeho skladba 33.10. Ještě jednou vás zdraví Veronika, zdravím speciálně Michaly. Michalové mají dneska svátek, užijte si ho. Michal v angličtině Michael a to mě krásným oslým ústkem, velmi nenápadným, vede k Georgeu Michaelovi, o kterém bych teďka chvilku chtěla mluvit. George Michael patřil bezesporu k nejvýraznějším hlasům konce 20. století. Jedním z vrcholů jeho kariéry bylo jeho úplně první solové turné na podporu veleúspěšného solového debutu Fate, které v roce 1988 stvrdilo jeho status světové hvězdy. Choreografii k tomu turné připravila zpěvačka a choreografka Paula Abdul a teď se objevil záznam. Objevil se záznam ze dvou pařížských koncertů, který 5. listopadu přijde do kin pod názvem George Michael The Fate Tour. Díky pečlivé rekonstrukci dosud nezveřejněných záběrů se budete moci vrátit v čase a na vlastní kůži zažít euforickou a magickou atmosféru tehdejších vystoupení George Michaela. A ještě předtím poběží takový speciální předfilm Fighting Fate a je to předfilm, který zveřejní fotografie a pod těma fotografiema bude hrát audiozáznam rozhovoru s Georgem Michaelem, který vlastně přiblíží jeho myšlenky z toho přelomového období. Takže od 5. prosince George Michael v kinech a teď si jdeme poslechnout Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Express FM. Express.

0: Už jste to slyšeli v ranním vysílání, ale pro jistotu to ještě zopakuju pro všechny, kdo se k nám připojili až teď. Festival Colors of Ostrava 2027 má prvního účinkujícího a je to mistr zábavy Robbie Williams, který na Colors vystoupí 21. července a bude to jeho první festivalové vystoupení v Česku. Za malou chvíli si pustíme nejhranější song tohoto týdne. Co to je? No, dozvíte se za chvíli.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
5: Počkej, ty už si uklidila.
6: Jo.
5: Ale vždyť si začala před chvilkou.
6: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
5: Au, to znělo osobně.
6: To byl jen úklid.
7: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s Aero desky Superpowers a bude to Mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek, Skyline, 9. října, vstupenky na cargogalery.cz nebo Go Out.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Express FM.

Tak se jdeme podívat na domácí pečení. Domácí pečení totiž nabírá v Česku velmi zostra na popularitě. Netýká se to jenom přípravy domácího kváskového chleba, ale taky přípravy různých koláčů, pečení dortů a tak dále. Svědčí o tom nárůst prodeje biomouky. Jejíž prodej vzrostl oproti loňskému roku o neuvěřitelných 72%. Prodej běžné mouky, nebiomouky, vzrostl o 23%. Inu, doba je zlá a nouze naučila Dalibora housky. Já se musím přiznat, že už i já doma teda jsem se naučila vařit pár nových jídel, abych nemusela utrácet v restauracích, což bylo dříve docela mým zvykem, protože ta příprava jídla mě celkem stresuje. Kdo mě posloucháte díl, víte o tom, že nepatřím mezi nadšené kuchařky, ale už vařím. Pokud něco k tomu máte, tak 602 604 903, to je číslo k nám do studia. Pokud jste se taky naučili vařit kvůli nouzi, hrát nám budou Tuvelu, Phoenix anebo Interplanetary Criminal. Express FM.

Teď mě napadlo, jestli na tom obrovsky zvýšeném prodeji mouky v Česku nemá náhodou podíl pan Josef Maršálek a pořad Peče celá země, protože aktuálně to opravdu vypadá, takže Peče celá země. Hrát tam teď budou Phoenix, jak jsem předesílala, a bude to skladba nazvaná Consolation Prices.

0: plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
2: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
3: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM. Tohle je Express FM.

0: výkon.
1: Express.
2: Express.
1: Express.
3: Hudební zprávy.
1: Music News.
4: Fred Again se podělil o své dosud nejjasnější myšlenky na hudbu generovanou umělou inteligencí a jeho postoj je jednoduchý. Nemá o ní zájem. Vzkaz si napsal téměř před rokem a znovu jej objevil ve svém telefonu. Už nějakou dobu přemýšlím, že opakem hudby s umělou inteligencí možná není lidská hudba, je to tvorba hudby. Proces je kouzlo. A že to je pravděpodobně důvod, proč necítí žádné nutkání k tomu, aby nástroje umělé inteligence vůbec vyzkoušel. Do aukce, kterou pořádá platforma pro hudební memorabilia Vax Poetics, jsou nově zařazeny dvě kazety. Jedna je od Mobyho, kterou daroval hudebníkovi a herci Dylanu Handlimu na večírku v roce 1988. Kazeta se v současnosti prodává za $700 a je tam také demonahrávka Depeche Mode z magnetofonu Maxell MS-60. Pochází z roku 1996 a obsahuje rané verze materiálu, který se později objevil na albu kapely Altra z roku 1997. U Victoria Beckham se začalo spekulovat o návratu k hudbě. A skutečně se tak stalo. Nikoli sólově nebo v rámci Spice Girls. Zavřela se do studia se svým synem Cruzem, když potřeboval na novou desku s kapelou nějaký vokály.
1: Express FM.
5: New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low.

je v Praze tuto sobotu a neděli nabízí vstup zdarma na výstavu ve Veletržním paláci nazvanou 1956 až 1989 Architektura pro každého. A je to u příležitosti festivalu Den architektury, který startuje 3. října a navzdory tomu, že je to Den architektury, tak to bude celý týden architektury a proběhne na skoro ve všech městech naší republiky a obcích. A tentokrát je hlavním tématem bydlení a vy se můžete dostat do míst, kam se obyčejně prostě nedostanete. Dovnitř třeba houseboatů, do panelákových domů, do různých třeba secesních činžáků, do dělnických kolonií a tak dále. Sami se podívejte na denarchitektury.cz a vyberte si, co by se vám z programu líbilo. Některé ty akce vyžadují vaši registraci, všechny jsou zdarma, ale někam se musíte registrovat. Tak, Den architektury, už od 3. A my si teď jdeme pustit poslední song této hodiny. Co to bude? Youngblood a jeho Breakdown.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Organizace na ochranu lidských práv vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby zrušil jmenování právníka protipotratového hnutí pro život Jakuba Kříže, zastánce zákazu změny pohlaví Daniela Bleka a někdejší Miss World Taťány Kuchařové do Rady vlády pro lidská práva. Poukazují na jejich přístup k právům menšin či žen, varují před oslabováním odbornosti poradního sboru a obávají se omezování už dosažených práv. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska dnes zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky, z nichž jedna podlehla svým zraněním. Dívka je v kritickém stavu. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes večer v pražském Edenu odehrají proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Výkop je ve 20:45. Česko zažívá týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou stoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy ve 12 hodin. Hezké odpoledne. Při poslechu Rádia Express FM vám přeje Veronika Kolousková.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: například to, že téměř polovina lidí s vysokým tlakem neví o tom, že má vysoký tlak. Dnes budou po celém Česku probíhat různé akce. V Praze si můžete například mezi 11. a 16. hodinou v obchodním centru Quadrio v prvním podlaží nechat změřit tlak, nechat se změřit cukr v krvi a udělat další vyšetření. Tak, pustíme si Gracie Abrams, Look at my life. Moje jméno je Veronika, zdravím vás u odpoledního vysílání a ještě jednou Michalům, kterých máme v Česku požehnaně, přeju všechno nejlepší k jejich svátku.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Na Expressu za malou chvíli přejdeme k postpunku, protože nám zahraje irská skupina Fontaines DC, která nás už za 14 dnů pozve do své komnaty Dopaminu, protože vychází jejich pátá deska Dopamine Chamber, a to přesně 16. října. Za chvíli je tu máme se singlem z tohoto alba a jmenuje se Marianne.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošli to heslo, jinak tě nebolé.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
7: O2, více ze života.
8: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek.

0: Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
11: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Express. Music first. Express FM.

Hudební zprávou uplynulého víkendu prodlouženého je pro mě informace o tom, že skupina Erasure ohlásila comeback, nové album a taky turné. Erasure jsem v době svého dospívání, v době svých mladých let považovala za prostě střední proud, který mě absolutně nezajímal, kterým jsem opovrhovala. Dneska je to pro mě absolutní kultovka. Samozřejmě, jak člověk zraje, tak potom začne uznávat ty věci, které mu v mládí přišly takový jako guilty pleasure. Mnoho věcí prostě hodnotí kladně až s přibývajícím věkem a Erasure jsou toho důkazem. Takže k tomu návratu a comebacku vám řeknu víc za chvilku. Teď si pustíme Coulter a skladbu s názvem Trapped.

0: Tahle novinka zní dost jako old school. Může za ní německý producent a DJ, který se říká Coulter. A poslouchali jsme právě jeho průlomový single, který má na Spotify přes 20 milionů přehrání. Dotáhl to až do britské singlové hitparády. Je to skladba postavená na samplu z 80-kového hitu zpěváka Colonela Abramse. No a to mi udělalo takový hezký úvod k tomu návratu Erasure. Já jsem teď se zamyslela nad tím, že některé ty věci nebo kulturní fenomény musely pro mě dozrát, nebo já jsem musela do nich dozrát, abych je uznala. A to se netýká jenom Erasure. To se týká taky třeba Kesha, kterou jsem úplně jako zavrhovala v té její slavné době. Teďka její písničky poslouchám moc ráda a není to z nostalgie, opravdu ne. Stejně tak to mám například u série Jiřího Trošky Slunce seno. Jiří Troška byl tehdy v době premiér těchto svých báječných komedií jako taky hodně zatracován. Hovořilo se o tom, jaký je to kýč, jak je to prostě podřadná filmařina. No a dneska je to fenomenální svědectví o českém venkově 80. let a já se u toho prostě směju. Takže lidé se mění a mění se také jejich postoj k věcem, které předtím třeba kterými opovrhovali. Tak, za chvilku se dostanu tady k tomu návratu Erasure. Hrát nám předtím ještě bude Blessed Madonna a pustíme se taky nové Kings of Leon.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Express FM.

0: Poslouchali jsme novinku od Kings of Leon. Moc se omlouvám Zdeňkovi Troškovi, že jsem ho překřtila na Jiřího a děkuju vám všem, kteří jste si všimli a poslali mi tuhletu opravu, takže napravuju. Teď ale k tomu comebacku skupiny Erasure. 40 let od založení skupiny Erasure se dvojice Vince Clark a Andy Bell vrací na scénu a chystá svoji 20. studiovou desku v pořadí. Jmenovat se bude Radio Radio, vyjde už v březnu, bude mít údajně více piana a taky více akustických kytar. Vyšel už první single, jmenuje se Wings of Love a skupina taky vyrazí v příštím roce na turné. Bude to turné, které bude čítat spoustu britských míst, ale staví se taky na hodně koncertů v Německu, na jeden koncert v Dánsku a jeden ve Švédsku. Nejblíž nám budou Erasure v Berlíně 24. května. My se teď pustíme to, co na těch koncertech 100% zazní a je to píseň Love to Hate You.
1: Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká armáda v těchto dnech testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a také na polygonu v Lipníku nad Bečvou. Do třetího ročníku cvičení Drone Shield se zapojilo přes 70 společností ze 17 zemí světa. Ruský prezident Vladimír Putin včera podepsal dekret o navýšení stavu armády o dalších 15 500 vojáků. Stanovený počet členů ruské armády tak překonal 1,55 milionu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počátkem týdne řekl, že Rusko už prakticky zahájilo mobilizaci. Pěti zápasy odstartuje v noci na zítřek evropského času nový ročník NHL. Jako obhájce Stanleyova poháru do něj vstoupí hokejisté Carolina, kteří v červnu porazili ve finále playoff Vegas. Česko zažívá týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou stoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy ve 13 hodin u odpoledního vysílání na Expressu vás ze studia vítá a zdraví Veronika Koloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byla britská indie kytarovka Nothing But Thieves, která má už 4 dny venku své nové 5. album, které se jmenuje Stray Dogs, jako toulaví psy. Má velmi pochvalné recenze. V této písni se potkává glam rock a grunge a v rámci turné k nové desce tuhle píseň uslyšíme také v Praze, a to docela brzy, 22. ledna v prostoru O2 Univerzum. Teď je na Expressu na řadě Lana Del Rey a pustíme si taky Tin Liquor.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM. FM.

Hrála nám nizozemská elektronická skupina z Utrechtu jménem Tin Lick, která taktéž navštíví Česko. Jejich vystoupení je naplánováno na 21. listopadu a místem konání bude pražský klub

0: Roxy. Za chvíli vás pozvu do galerie, konkrétně to bude do pražské galerie La Fama.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Music. First. Express FM.

0: Pražská galerie La Fama, kterou najdete na Starém městě nedaleko hotelu Intercontinental, tedy tak se kdysi nazýval, proslula tím, že od svého vzniku v roce 2000 dává umělcům takzvané domácí úkoly. Ti umělci významní ten domácí úkol vždy splní a vznikne z toho zajímavá výstava na jedno zadané téma. Těch domácích úkolů už proběhlo 33 a teď se vystavuje 34. domácí úkol a je to úkol, který vychází z tisícejího dílu pořadu České televize Na plovárně. No a tentokrát si výtvarníci měli vybrat jednoho z mnoha hostů pořadu Na plovárně a vytvořit dílo inspirované jejím životem. Jak to dopadlo, to zjistíte na výstavě, která probíhá až do 1. listopadu letošního roku. Na Express FM teď budeme chvíli poslouchat skupinu Arctic Monkeys Opening Night.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Po ale v systému si pustíme zase trochu rockové muziky, budou to Pearl Jam. Pearl Jam opustil 7. července po 27 letech jejich bubeník Matt Cameron později uvedl, že měl problémy s maratonskými 3-hodinovými koncerty, neustálým cestováním s kapelou. Přeci jen Pearl Jam už nejsou úplně nejmladší. Otázka je, kdo ho za bicí soupravou nahradí. O víkendu proběhl v Americe Ohana Festival a místo Matta Camerona seděl za bicími bubeník z kapely Paula McCartneyho, Abe Lebeuil Jr. To jeho vystoupení bylo přijato velmi, velmi pozitivně, že kapela prostě ožila a že ten koncert byl naprosto fenomenální. Nicméně Pearl Jam upřesnili, že to bylo pouze jednorázové pohostinské vystoupení a kdo za těmi bicími bude sedět, tak to vůbec není známo. Tady už je píseň, kterou všichni moc dobře známe. Jmenuje se I'm Mine.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvou vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
4: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
5: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
2: Express.
11: Music first.
2: Express FM.

0: Po Gorgon City bych moc ráda upoutala vaši pozornost lákadlem na naprosto skvělý dvoudílný dokumentární film. Jehož první díl se už dnes ve 2015 objeví na programu ČT Art. Je to minisérie nazvaná Andy Warhol, Americký sen. Je to série slovenská, natočilý Lubomír Jan Slivka, protože Warholovy kořeny jsou na Slovensku. Je to příběh o tom, jak se Andy Warhol, věčně neduživý syn slovenských imigrantů ve Spojených státech, stal ikonou 20. století. A ta dnešní první část se vrací do dávné minulosti, kdy z chudých částí zakarpatské Rusy a východu Slovenska odcházely stovky mužů i žen za prací do Ameriky a dalších částí světa a mezi nimi byly také pan Ondřej Warhola a jeho žena Julie, budoucí rodiče Andyho Warhola. Hudbu k tomu dvoudílnému dokumentu složil Michal Kocáb. Takže dnes první díl. Jdeme se zahrát Remedy, Barely Know, a poslechneme si ještě Portrait of the Man.
1: Odpoledne na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Asi 2100 jeseterů malých dnes vypustili do řek Dyje a Moravy na Břeclavsku zástupci Světového fondu na ochranu přírody. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Ruský prezident Vladimír Putin zakázal zveřejňování informací o ruském palivovém a energetickém průmyslu. Cílem tohoto kroku je podle Kremlu ztížit Západu vymáhání a monitorování protiruských sankcí. Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude závodit ve Formuli 1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský jezdec prodloužil o další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin. Až ke počasí Česko zažívá týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou stoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Po 14. hodině posloucháte na Radio Express FM odpolední vysílání s Veronikou. Přeju vám krásné úterý.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to máme jedno důležité upozornění pro fanoušky skupiny Oasis. Ten úspěšný, veleúspěšný dokument, který sleduje triumfální návrat Liama Noelega Gallagherových na společném turné Oasis Live 25 s názvem Oasis Don't Look Back in Anger, se už za pár dnů 9. října dostane na streamovací službu Disney Plus, takže máte možnost vidět tento dokument i v domácím prostředí, nejenom v kinech. My si teď pustíme titulní skladbu Don't Look Back in Anger.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: To byl Thundercat, mistr baskytary a s ním A$AP Rocky, který se už tuto neděli, tedy den po svých 38. narozeninách, předvede v pražské O2 aréně a bude to koncert jistě vysokoenergetický a strhující. Bude tam snad helikoptéra, doufám, jako bývá celé toto turné. Budou tam různé mašiny, které budou A$AP Rockyho převážet po celé hale, aby se dostalo i na lidi, kteří budou sedět třeba někde vzadu nebo stát. Každopádně vstupenky, jak jsem koukala, stále ještě jsou, pár posledních jich tam zbývá. Za malou chvíli nás navštíví Olivia Rodrigo a pustíme si taky americké 21 Pilots.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
5: Začalo samočištění a vysoušení.
4: Takže žádná belíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
7: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu.

0: Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
1: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jediný letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s érou desky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek, Skyline, 9. října, vstupenky na cargogalery.cz nebo Go Out.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Music first.
0: Express FM.

Na Express FM dozněla píseň od 21 Pilots. Tento čtvrtek, který už pozítří, začne v Česku Den architektury. Je to den, který trvá celý týden. Je to týdenní festival, který proběhne ve více než stovkách českých měst a obcí a nabídne přes 500 akcí úplně zdarma. Letošním motem je Bydlím tady sem. A ten festival se podívá zblízka na to, jak se dřív bydlelo, jak bydlíme dnes a jak pravděpodobně budeme bydlet v budoucnosti. Takže budete moci nahlédnout na sídliště, do houseboatů, do různých dělnických kolonií. V Praze například můžete navštívit slavný Molotov na Letné a Kročehlav, to je zase dělnická kolonie na Kladně. Ten program je pestrý, přepestrý, nekonečný. Vyberte si sami na denarchitektury.cz. Některé ty akce vyžadují rezervaci, některé ty akce už jsou zarezervované a úplně plné, ale mají to tam hezky zařízeno na svých webových stránkách, že jsou tam vyfiltrované ty vyrezervované akce, takže budete vybírat jenom z těch, kde místa jsou. Tak, teď se podíváme do Norska. My jsme chataři a chalupáři jako Češi, ale Norové taky. Ty mají své milované hytte. Hytte, to je norský chata a ten koncept té chaty je spojen s norskou filozofií Free Love Sliv, s čím velmi souzním, život na čerstvém vzduchu, jehož cílem je odpočinek od moderního světa, turistika, lyžování a sbírání lesních plodů, které teď my měníme na houby. Takže teď jsou tu Ralph Myers and the Jack Herrenband z Norska a jejich Lipstick.

0: Ocean Drive, to se mi docela hodí, to Ocean, nejlepší česká plavkyně Barbora Sémanová oznámila na svém Instagramu, cituji, od teď už za blokem jako Mrs. Šupenič. Bára Sémanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče, oběma moc gratulujeme. Dál si budeme hrát Girl in Red, Miley a taky nás čekají hudební zprávy s Vaškem.
1: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
2: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. 4 různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
3: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slana.
7: Vystřihovali.
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
11: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Fred Again se podělil o své dosud nejjasnější myšlenky na hudbu generovanou umělou inteligencí a jeho postoj je jednoduchý. Nemá o ní zájem. Vzkaz si napsal téměř před rokem a znovu jej objevil ve svém telefonu. Už nějakou dobu přemýšlím, že opakem hudby s umělou inteligencí možná není lidská hudba, je to tvorba hudby. Proces je kouzlo. A že to je pravděpodobně důvod, proč necítí žádné nutkání k tomu, aby nástroje umělé inteligence vůbec vyzkoušel. Do aukce, kterou pořádá platforma pro hudební memorabilia Vax Poetics, jsou nově zařazeny dvě kazety. Jedna je od Mobyho, kterou daroval hudebníkovi a herci Dylanu Handlimu na večírku v roce 1988. Kazeta se v současnosti prodává za $700 a je tam také demo nahrávka Depeche Mode z magnetofonu Maxell MS-60. Pochází z roku 1996 a obsahuje rané verze materiálu, který se později objevil na albu kapely Altra z roku 1997. U Victoria Beckham se začalo spekulovat o návratu k hudbě. A skutečně se tak stalo. Nikoli sólově nebo v rámci Spice Girls. Zavřela se do studia se svým synem Cruzem, když potřeboval na novou desku s kapelou nějaký vokály.
0: Express FM.

Tak to byl Damon Albarn se svou kapelou Blair. Jen tak ze zvědavosti jsem se podívala, jestli ještě někde v Evropě panují tropy, tak jako tomu bylo v minulém týdnu, kdy někde byly i 40, zvláště na jihu Španělska. No ano, francouzské Bordeaux. Aktuálně je tam 31 stupňů Celsia. Téměř 30 stupňů je také dnes na Malorce, v Římě 27, na Sardinii 28 stupňů. No nezvykle horký podzim zažíváme letos. Veronika se s vámi loučí za malou chvíli. Už jsou tu pánové Petr a Michal. Michal má svátek, napište mu a provedu vás dnešním Express Drivem, který se nám díky Míšině absenci protáhne na celé 4 hodiny. Mějte se nádherně, zítra se na vás bude zase těšit Veronika Kolousková, to jsem já, a to opět od 11 do 15. Ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Sněmovna se bude v tomto roce už podruhé zabývat možným vyslovením nedůvěry vládě Andreje Babiše. Opozice chce od koaličních poslanců slyšet, zda jim vyhovuje plánovaná výše schodku rozpočtu. Premiér se prý na schůzi těší. Ruský prezident Vladimír Putin omezil zveřejňování informací o ruském palivovém a energetickém průmyslu. Cílem tohoto kroku je podle Kremlu stížit Západu vymáhání a monitorování protiruských sankcí. Proti Anglii si dnes nekopne. Fotbalový obránce Vladimír Soufal sice v sobotním mači Ligy národů proti Chorvatsku vedl reprezentaci jako kapitán. Na soupisce pro duel s Albionem ale chybí. Kromě něj schází i krajní záložník Martin Schubert a útočník Václav Sejk. Mezi 23 vyvolených naopak figuruje Ladislav Krejčí, tedy muž, jenž pásku na levé paži nosí za normálních okolností. Dnes odpoledne bude jasno, v Čechách až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20. Na Express FM právě startuje odpolední drive a výjimečně o hodinu déle. Tu s vámi budou Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dance, dance, dance. Tohle to je Barry, který sice neumí plavat, ale umí docela dobře tančit podle všeho.
1: A neumí zpívat.
0: Neumí zpívat a proto si na to najímá děti. Ty jsou asi levnější. Dobré odpoledne, dobré úterní odpoledne, milý kolego.
1: Dobré odpoledne.
0: Prodloužený víkend za námi, tak jak jsi ho prožil?
1: Já jsem ho prožil velice pestře, zažil jsem toho mnoho, kdybych to měl říct ve zkratce, tak v pátek jsem se podíval do útrop starého ostravského stadionu a byl jsem překvapen, co všechno tam můžeš najít. Je to opravdu old school a úplně mě to dostalo. Myslím si, že je to ideální místo natočit tam nějaký film nebo něco takového, protože historie je tam cítit. V sobotu jsem si udělal výlet kolem Sázavy, parádní počasí, příjemná procházka. V neděli jsem se přesunul na chatu, cestou jsem objevil skvělou pekárnu s takovou kavárnou, zase opět nový objev. No a pak už jsem se jenom věnoval poznávání krás přírod, vychutnávání si hezkýho počasí, jídla a pití. Co ty?
0: Já jsem to měl rodinné, v sobotu jsme vyrazili do Pardubic za mými drahými rodiči, kteří popřáli našemu synkovi k narozeninám. Stavili se tam ještě další příbuzný a tak, takže to bylo jako rodinný. Neděle odpočinková, pondělí pracovní. Měl jsem teď nějakou televizní zkušenost zase.
1: No, takže taky pestrý.
0: Pestrý, jo, to musí
1: být. Tak to má být. Já si myslím, jak to má být. Samozřejmě vždycky ten návrh do toho pracovního procesu je pomalejší. Já si ale myslím, že většina posluchačů už ho má z největší části za sebou, takže teď už si ujíždí, nebo spíš teď si už vychutnává takový dojezd.
0: No a ten dojezd může mít i nálepku Express Drive a my vám příštích už necelých 4 hodinách nabízíme třeba úterní old school, vyrazíme určitě do hospody, není-liž pravda?
1: Ano.
0: A taky tady budeme mít výherce Štěpkovače, o který jsme tady hráli celý minulý týden a víc vám to radši slibovat nebudeme, protože my se známe, my vám vždycky něco slíbíme a pak to nestíneme dodržet.
1: Ale zase vám neslibujeme něco, co bychom třeba nedodrželi v dnech následujících, takže máme takový drobný spožděníčko, ale jsme na bušení.
0: Pečený holuby budou, nebojte.
1: Jo, a lítat.
0: Až do huby.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku.

0: a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
5: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s érou desky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo go out.
6: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci
9: Express. Music first.
10: Express FM.

0: old school. Je tu úterní old school, je narozeninový, vyrážíme za Angličanem, který se narodil 29. září 1967, slaví tedy dnes 59. narozeniny, narodil se v Linfieldu v Sussexu v Anglii a od roku 1989 dodnes s poměrně velkou pauzou je také členem a frontmanem jedné velmi výrazné anglické kapely.
1: Ano, jsou to Suede, které založil spolu s baskytaristou Mattem Mosmanem a Anderson byl od začátku výrazný díky svému hlasu, svý image, hubený siluetě, androgynnímu stylu, teatrálnímu pohybu na pódiu i texty o outsiderech, sexu, městě, frustraci a romantice.
0: No, jeho hlas je nezaměnitelný a dá se taky říct, že Suede vlastně byli pravými průkopníky Britpopu. Oasis, Blur a další přišli až po nich.
1: Ne. Myslím, že ty kapely se všechny potkávaly jakoby v jednu chvíli, plus minus. Dokonce bych si troufnul říct, že Blur byl ještě před Suede, ale nechci kecat. Ale každopádně Suede přišli s takovým jakoby neotřelým stylem a hlavně fenoménem, že oni v podstatě vyprodali nebo prodali hodně svého prvního debutového alba ještě před jeho vydáním, což do té doby nebylo možné. A samozřejmě pro něj byl zásadní parťák Bernard Butler, se kterým se po rozpadu Suede v roce 2003 potkal i v projektu The Tears. No a co se týká samotného Andersona, tak krom toho, že fungoval ve Suede i v rámci své solové tvorby, tak on dokonce napsal několik knih. Tu jednu původně psal pro svého syna a jedna je autobiografická.
0: My se vydáme právě do roku 1993 a dáme si čtvrtý single z alba, které si tady už zmiňoval, tedy jejich eponymního debutu. No a dáme si skvělý single So Young.
1: Ano, skladba o tom, když se člověk pohybuje na hraně a o tom ví Brett Anderson své.
0: No a my mu samozřejmě přejeme, přestože za rok oslaví už 60, aby byl stále So Young.

0: Doznívají australští Gang of Youth s poslední singlovou položkou ve své diskografii Think Take Time. Datum vydání 18. srpna tohoto roku.
1: No a od té doby taky ho tady ten skvělý single hrajeme u nás na Express FM. Dneska hraje naše reprezentace, ty jsi o tom mluvil ve zprávách, je tedy reprezentační pauza, ale mě zaujal příspěvek, jaké české kluby jsou nejsledovanější na Instagramu. To znamená taková Instagramová liga českých mistrů. Tak poslouchej. 38 900 sledujících má na pátém místě Zbrojovka Brno. Neboli Flinta. O dost nad nimi je potom čtvrtý Baník Ostrava. 85,5. Viktoria Plzeň 134 000. No a které z pražských S podle tebe bude na místě prvním?
0: Sparta.
1: Je druhá. 372 tisíc sledujících proti 459 tisícům, které mají právě sešívaní, tedy Slavia Praha. Takže Slavia je nejsledovanější český klub na internetu, teda respektive na Instagramu.
0: No, to mají dobrý, no.
1: Srovnal jsem to s Realem Madrid, který je nejsledovanějším světovým na Instagramu a ten má 175 milionů, takže mají ještě Sparta i Slavia docela co dohánět.
0: Hoj to do ženo.
1: Já se taky myslím. Stačí párkrát vyhrát Ligu mistrů.
0: Jo.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Relax na Max. Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
4: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
5: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
14: Mami!
13: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
14: Vystřihovali jsme slona.
13: Vystřihovali?
14: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
15: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
16: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
17: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
21: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
22: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
2: Music First. Express FM.

0: Express Filmix.
1: Tento týden obsadí kina téměř k nepoznání proteticky postaršený Tom Cruise ve filmu Alejandra Iñárritu Digger. V komedii katastrofických rozměrů si vychutnává roli ropného magnáta s pivním pupkem a pleší nejmocnějšího a nejbohatšího muže světa, který způsobil ekologickou pohromu. Nyní musí celý svět přesvědčit, že právě on je jeho jediným možným spasitelem. V dalších rolích se objeví John Goodman nebo Sandra Hill. Fanoušci skupiny Linkin Park se už tuto středu dočkají v kinech dokumentů o jejich životě po životě. Po sedmiletém mlčení, které následovalo po zdrcující ztrátě zpěváka Chestera Benningtona, hledají zbylí členové Linkin Park složitě cestu vpřed. Jejich společná minulost a letité přátelství v kombinaci se svěžím pohledem dvou nových členů kapely ale zažehnou novou kreativní energii, která je zavede na cestu uměleckého znovuzrození. Film Unshatter sleduje kapelu od prvních setkání ve studiu v roce 2022 přes vydání comebackového alba From Zero až po velkolepý koncert v São Paulo. Propojuje vzácné archivní záběry, záznamy z koncertů a rozhovory s členy kapely i jejich fanoušky. Zachycuje tak upřímný příběh o tom, co znamená začít znovu.
2: I can't believe we're here.
3: So much of our lives had gone into Linkin Park. I just felt it was over. Life doesn't always give you second chances.
4: We're getting a performance.
5: It's good to see you again.
0: Express Filmix
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmix a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta na popud premiéra Andreje Babiše předložila na posledním jednání vlády ministrům návrh, aby od ledna v úřadech snížili počet pracovních míst o desetinu. Informoval o tom server Seznam zprávy, podle kterého po výhradách ministrů kabinet projednávání usnesení přerušil. Vypadaly jako nové, ve skutečnosti už byly použité. Zločinecká organizace měla prodávat po celé Evropské unii více než 1 000 000 použitých mobilních telefonů, které předtím vyčistila a zabalila tak, aby působily jako nové. Odhadovaná škoda pro zákazníky dosahuje nejméně 300 milionů eur, tedy více než 7 miliard korun. Do rozsáhlé akce se zapojila také česká policie. Hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tip Sport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. V noci bude jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, ojediněle přízemní mrazíky na horách kolem 8, v kotlinách výrazně méně. Na Express FM z vás za odpolední drive zdraví Michal s Petrem, přejeme vám příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: a její Wink Wink. 16 hodin 6 minut na Express FM, posloucháte úterní Express Drive.
1: Vy jste s námi minulý týden mohli soutěžit o fajn cenu v podobě štěpkovače dřeva Gamul H100 od firmy Lumac, a to v hodnotě 18 000 korun. A vzhledem k prodlouženému víkendu jsme vás nechali soutěžit takřka do dneška. No a teď nastal ten čas, abychom tuhletu soutěž od tohohle fešáka, který nemá problém ani s 8-centrovými větvemi, udělali jednoho šťastného z vás, aby jsme mu tu cenu v podstatě zprostředkovali, a Michal už zkouší volat.
0: No už nám to tady zvoní a já doufám, že ten, kdo je na druhém drátě, na druhém konci, že nenechá to jenom zvonit, ale že nám to i vezme.
1: Ten si říká, neznámý číslo, to bude, to neberu.
0: Zas nějaký opruzové.
2: Tomáš Sedlák, prosím.
0: Haló, to je Tomáš Sedlák.
2: Ano.
0: Tomáši, nepotřebuješ náhodou nový štěpkovač?
2: To si děláte srandu.
1: Jo, děláme, my budeme volat někomu jinému.
0: Tak jo, tak fajn, tak čau. Ne.
1: Tomáši, zdraví tě kluci z odpoledního driveu s Express FM.
2: Já vás také zdravím.
1: Michal už to načal. My jsme v podstatě dostali tu milou povinnost se s tebou spojit v rámci toho, že jsi byl vybrán jako výherce téhle soutěže.
2: No tak to je naprosto neskutečný.
0: No, tak pověz, máš hodně zahradního odpadu dřevěného hlavně, který budeš potřebovat zpracovat?
2: No v tuhle chvíli ne, ale myslím si, že se to určitě hodí.
1: Nebo se plánuješ zbavovat úplně jinýho odpadu?
2: Napadá mě co Fargo.
1: Jo, to ti napadá správně.
0: Tomáši, ještě nám prozraď, kam ti zástupce firmy Lumac přiveze ten štěpkovač dřeva Gamul H100?
2: No, já bydlím v Čelákovicích, no, ale...
1: To je zlatý.
0: To nebude mít daleko. On teda pojede z Plzně, nepletuli se, ale
1: myslím,
0: to má kousek.
1: Já myslím, že z Českých Budějovic.
0: Z Českých Budějovic. No, zkrátka nemá to daleko.
1: Nebo no, někde
0: čekal jsem,
1: tak.
0: Čekal jsem nějakou Ostravu výše spoj, nebo jako Bruntál. To, no, Čelákovice ne, jsou v pohodě.
2: Ne. My ne, tě po... ne, je to Praha východ, takže super. To je nějakých 15-20 kilometrů od Prahy.
1: Jo, tak to je super. Prosím tě, tak nám určitě teďko zůstaň na drátě, abychom si od tebe vzali patřičné kontaktní údaje, který potom předáme zástupci společnosti, jo?
2: Jasně.
1: Tak jo.
2: Super.
1: My děkujeme a pro vás ostatní vidíte, že sny se stávají skutečností a že i s námi můžete vyhrát takovýhle záležitosti.
0: Tak díky tomu, ať slouží štěpkovač hodně dlouho.
2: Já vám taky děkuju. Zatím se mějte.
1: Gratulky.
0: No tak vidíš, zase jsme udělali někomu radost. Já mám radost, když dáme radost.
1: Já taky. Drive.
3: Odpolední Drive. Na Expressu.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopy. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopy.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz
4: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webgloob.cz.
5: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
6: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
7: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz
8: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více

0: na glf.cz.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
3: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské nápavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers, bude to Mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října, vstupenky na cargogalery.cz nebo go out.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Express FM.
7: Hudba.

0: Já myslím, že tady jsme mohli trochu parafrázovat název doznělé písně. Všichni si myslí, že úterý je pondělí. Stejně jako si myslí, že čtvrtek už je víkend. Dneska není pondělí, pokud jste to ještě nezjistili, v 16.26 a gratulky. Pravděpodobně jste nebyli v práci, kde vás na to upozornilo asi 28 kolegů. No a my i v úterý 29. září tady máme naši tour po hospodách, a řekl bych po hospodách, ne-li legendárních, tak určitě vyhlášených.
1: No, my jsme to vlastně, tenhle ten náš seriál vzniknul tak trošku omylem, respektive jsme navázali na One and Only příspěvek o Jedový chýši, no ušlo, máme jako skoro nějakou 12. epizodu a tentokrát zamíříme do Karlových Varů. A sice do místa, které má historii dlouho více než 2,5 století. Malé Versailles, jak se tomu místu říká, leží ve čtvrti West End, nedaleko pravoslavného chrámu svatého Petra a Pavla u jezírka na okraji lázeňských lesů.
0: Moment, v Karlových Varech mají opravdu West End? Jako, že se tak opravdu jmenuje? To je
1: ano,
0: zajímavý.
1: Opravdu mají, je to jedna ze čtvrtí. A první zmínka o zdejší restauraci v zahradě pochází už z roku 1759, takže jde o jeden z nejstarších hostinských podniků ve městě. Proč Malé Versailles? Podle místní tradice vznikl název díky oblíbeným tanečním zábavám. U restaurace býval taneční pavilon a zdejší veselí mělo návštěvníkům připomínat velkolepý bály ve francouzských Versailles. Označení Malé Versailles se mezi lidmi ujalo natolik, že nakonec nahradilo starší pojmenování podniku. Samotná dnešní budova ale není původní stavbou z 18. století. Městské materiály i popisují jako věrnou repliku původního objektu z konce 18. století. Nejslavnějším doloženým návštěvníkem tohoto podniku byl Johann Wolfgang von Goethe, který Malé Versailles navštívil v roce 1820. Pro Goetheho ostatně byly Karlovy Vary mimořádně důležitým místem, přijel sem celkem 13krát a věnoval se tu nejen společenskému životu, ale také přírodovědnému a geologickému bádání. Takže se dá říct, že u zdejšího stolu kdysi mohl sedět autor Fausta.
0: No, tak to je zajímavé.
1: A teď tu mám jednu takovou kuriozitu celého tohoto hospodského příběhu, protože jezírko před Malým Versailles sloužilo jako hokejové kluziště. Historie Karlovarského klubu sahá do roku 1932 a jeho první zápasy se odehrály právě na rybníčku Malé Versailles. Po válce se sem hokejisté vrátili znovu, k dispozici už bylo dokonce umělé osvětlení a správce restaurace jim poskytoval prostory pro převlékání a skladování výstroje.
0: A pak jim taky určitě dodával energii, jak se Karlovarský hokejový klub jmenuje.
1: No, mělo to ovšem jeden zásadní háček, muselo mrznout.
0: No.
1: Protože třeba sezóna 1947 až 1948 například kvůli mírné zimě úplně odpadla. No a co se týká takového úpadku a posléze i návratu, tak Malé Versailles během své existence několikrát měnilo podobu a zažilo i horší období. Výrazného návratu se dočkalo v roce 2016, kdy po rekonstrukci znovu otevřelo jako restaurace a menší hotel. Před další rekonstrukcí nabízelo 13 pokojů a teď by k tomu měl ještě jeden dovětek. Provozovatel oznámil, že od 1. prosince 2024 je areál kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřen.
0: Aj.
1: Počítá se ale s větším počtem pokojů, novou restaurací a wellness centrem. A web podniku uvádí plánovaný znovu otevření na rok, hádej?
0: 28.
1: 2026.
0: Jo, takhle, no tak to by ještě mohli stihnout. Každopádně trošku se bojím, když tak poslouchám, že to trošku ztratí tu duši.
1: Hele.
0: Víš, jako takový ten, jakože už to bude taková jako holírna trošku pro jako noblejší, i když jako asi to nikdy nebyla nějaká lidovka, jo, jako Jedová chýše, ale že už to prostě nebude ani takový to pro ty běžný jako varáky a bude to spíš pro ty turisty, co přijedou s těma prachama a půjdou tam do té výřivky.
1: Já jenom doufám, že to neskončí jako pražská restaurace Šlechtovka.
0: Jo, že jakož to bude zavřený.
1: Že to bude zavřený
0: a zavřený.
1: Hnít a nikdo to nebude využívat. Tak snad, a samozřejmě ti, co by z toho měli něco mít, to znamená občané, jak Prahy, tak Karlovej Varu, bohužel utřou nos.
0: Víš, co mám za tebe pro inspiraci teda?
1: No.
0: Zítra bychom si mohli povědět, co o té Šlechtovce.
1: Že bychom se podívali na Šlechtovku. Že bychom se zase podívali po třetí do Prahy. To a nám snad posluchači odpustí.
0: Tak ale zase pojďme si říct, že v Brně a v Praze je asi nejvíc hospod na metr čtvereční. Takže hnedka ve čtvrtek dáme Brno.
1: Dobře, my totiž jako nespomalujeme, takže nebude samozřejmě to jedna z posledních epizod. Prostě budeme takhle brázdit Českou republikou. Novinka.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Co se týká dopravy, tak nehody hlásí D1, konkrétně na 206. kilometru ve směru na Ostravu. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, takže se spozdíte. Další nehoda dnes v ulici ve Strahovském tunelu v Praze, a to směrem na Holešovice. Je tam překážka na vozovce, takže projedete jen ze zvýšenou opatrností. Další nehody pak na silnici 43 u obce Krhov v okrese Blansko, v Brně v ulici Skácelova, na silnici 4822 u Sedlnic v okrese Nový Jičín, nebo v Praze v ulici Korytech. V Korytech jezděte opatrně, poslouchejte Express FM, kde právě pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečněvsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
5: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
6: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
9: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
10: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
11: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
12: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
15: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
16: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
17: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
18: Mami!
17: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
18: Vystřihovali jsme slana.
17: Vystřihovali?
18: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
19: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
2: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express.
19: Music first.

0: Creatures in Heaven. To je název skladby od kapely Glass Animals.
1: Na sítích teď začal rotovat docela starý příspěvek, respektive stará rada Keanu Reevese, jak si užít takový ideální volný den. Je to už z roku 2013, když promoval 47 Roninů, ale teď se to prostě nějak zase jako začalo ukazovat na sítích a tak, ale já i chápu proč, jo, protože poslouchej. Ideální volný den podle Keanu Reevese. Ranní sex, výborná velká snídaně, potom si jeď jezdit na motorce, vrať se zpátky, zaplav si, dej si další sex, dej si nějaké další jídlo. Na chvilku si odpočiň, možná u toho můžeš chvilku číst. Potom běž se podívat na nějaký film, ať už doma nebo v kině, potom si užij trochu sexu, pak běž do baru, dej si pár drinků, potkej se s přáteli, zase se jeď projet na motorce, což samozřejmě u nás nejde, ale v Americe si i po těch drincích můžeš dát, samozřejmě projížďku na motorce, tady můžeš tak si ty drinky dej nealkoholické, no pak běž domů, trošku si odpočiň, dej si trochu sexu, no a to je fajn den.
0: No takhle, prosexoval se tím dnem hezky, ale víš, co mi tam chybí?
1: Ne.
0: Kde je jeho oblíbená hudba? Kde je zkoušení na basu? Kde je skládání nových skladeb?
1: A to je volný den, chápeš?
0: No teď
1: jako jo. To je úplně prostě...
0: On asi nedělá hudbu kvůli prachům, ne?
1: No to asi ne, no. Ale jako tak si na to vyčlenuje třeba jiný pracovní dny, chápeš? Jo? Ale hnedka mi tady samozřejmě zaujal komentář. 4x za den, ten chlap je mašina.
0: To teda, nezastavitelno. Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem prověřuje okolnosti, za jakých město Ralsko prodalo pozemky zbrojařské firmě DSS. Ralsku reálně hrozí, že kupní smlouvu, kterou se zbrojaři uzavřelo, napadnou žalobci u soudu. Estonsko dnes uvedlo, že dospělo k závěru, že srpnový požár v talinském zbrojním podniku Melrem Robotics byl způsoben žhářským útokem provedeným na rozkaz ruských utajených služeb. Informovala o tom stanice RRR. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony, Moskva podíl na požáru popřela. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy příštím roce. Ve středu přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Zítra bude jasno až polojasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Express Drive na Express FM vstupuje do druhé hodiny svého a z vysílacího studia vás zdraví Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak tohle to byla smutná Robin, která koukala na svýho kluka, jak se líbá synou v rohu, a my můžeme koukat na to, jak tady u nás sedí Maruška a má sebou knihu, takže se s nikým nelíbá, protože ona má poměr se svými knihami.
1: To si řekl teda moc pěkně. Téměř až knižně.
0: Můžeš to klidně použít do své příští knihy. Vůbec se nebudu nárokovat žádné tantiemy.
1: Dobře. Tak já ti pak přinesu nějaký vítěz za to.
0: Dobré, žádné.
1: Ale co jsem si dneska přinesla? Přinesla jsem si jednu novinku a jednu stařinku, jako vždycky. Novinka se jmenuje Lazar. Napsal ji Neilo Biderman. Je to kniha, která teď dost proletěla všemi sociálními sítěmi. Je kolem ní poměrně velký hype, tak mě zajímalo, jestli je zaslužný nebo ne, protože tu knihu chválila například i Patti Smith, která řekla, že ji četla dvakrát, myslím snad dokonce, a objevila se i v knižním klubu Duji Lipy. No, každopádně kniha Lazar je to generační román o maďarské aristokratické rodině. Začíná to na začátku 20. století a končí to v roce 1956, takže to končí maďarským povstáním. A je to takový ten klasický, historický, hezký román o tom, jak ta jedna rodina zažívá vzestupy a pády podle toho, jak zrovna jdou dějiny, takže je tam zachycený rozpad monarchie, je tam zachycená první světová válka, druhá světová válka, ne, že by se to, nebo těch postav se to dotýká částečně, ne vždycky úplně, jako nejsou tam žádný masakry, jak je někdo na bojišti, byť samozřejmě to tam je taky zmíněný. A do toho je to celé psané ještě s takovými nádechy magického realismu, takže je to i po té literární stránce, to není vůbec špatně napsaný. A vlastně si myslím, že ten hype, který to má, si to i docela zaslouží, takže...
0: Takže Patti Smith, Dua Lipa a Maruška Irová doporučují knihu, ještě jednou poprosíme.
1: Lazar.
0: Od?
1: Neila Bidermana.
0: A
1: vydali nakladatelství Prostor. Má to zhruba 300 stránek, takže to není úplně tak extra rozsáhlý, ale...
0: A přesto si to teda, tak si díky tomu si to četla dvě noci.
1: četla jsem to asi 4 večery. Ono to jako odsýpá, čte se to dobře. A je hlavně osvěžující číst knihu, která má začátek, střed a konec a není taky to klasický fragmentový vyprávění, jak vlastně se poslední nebo docela často píše.
0: Tak děkujeme, za chvilku si dáme tu stařinku.
1: Ano. Úterní odpoledne na Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte Odpolední Drive a poslouchali jste Jamie O.T., který vám představil své vzpomínky na Nokia 3310. Tu si naši dnešní host Marie Irová určitě nepamatuje.
1: No to si pamatuju, já jsem měla 3310.
0: Fakt,
1: hrála jsem na tom hada a stahovala jsem si zvonění a tapety na to.
2: To byla ve školce, ne? Když jsi měla už, ne?
1: Ne, to už bylo trošku později.
0: No a tak...
1: 3310, to je klasika, tam musí znát každý.
0: Jo. Tak když to říkáš, no každopádně ty jsi tu kvůli něčemu jinému, než kvůli telefonním typům, ty jsi tu kvůli knižním typům.
1: Ano, druhý knižní typ, který jsem si přinesla, je vyšel loni, takže je starší, ale není to ještě úplně tak hrozný a dá se sehnat. Jmenuje se to Co já, co ty, napsala jí, tu knihu napsala Miřenka Čechová.
0: Jak?
1: Miřenka Čechová.
0: To je krásný jméno.
1: Je to krásný jméno a ona je teda jako výborná ženská, zároveň ona se věnuje divadlu, teďka je dokonce nominovaná na Thálii, ale to jen tak bokem. A ta kniha Co já, co ty je to, co vy nemáte úplně moc rádi, týká se to samozřejmě nějakých traumat z minulosti, ale musím říct, že já jsem se vlastně tomu čtení trošku bránila, protože jsem měla pocit, že už je toho jako dost, jo? Že už se nechcem tady všichni rýpat ve svých starých ránách, ale protože jsem se chystala na rozhovor s Miřenkou, tak jsem si tu knížku přečetla a úplně mě to strhlo a pohltilo a chytlo mě to a bylo to super. Knížka Co já, co ty je napsaná dost zvláštním způsobem. Hlavní hrdinka vlastně vede monolog k muži, který v minulosti ublížil. Vede to tak, že se to celé nahrává na diktafon, ve kterém a vrací se v tom ke vzpomínkách, kdy ve 14 letech se dostala do dětského domova, protože její maminka chtěla spáchat sebevraždu a vyhlídnul si jí tam jeden učitel, který jí přesvědčil, že je do něj ona zamilovaná. Bylo to samozřejmě manipulace akorát. A ona se po letech rozhodne, že se mu pomstí za to, co jí udělal.
0: Hmm. Že namluví ten monolog.
1: No, ale že se pomstí ještě trošku víc, než jenom, že namluví ten monolog. Takže ona vlastně vypráví, co s ní vlastně udělal.
0: Jaký ublížil,
1: vrací se v těch vzpomínkách k tomu, ale není to takový, jako že by vás to, jako je to jako hustý, jo? Když to čte člověk, tak místa má mu z toho jako ousko, ale zároveň je to napsaný s takovou jako hrozným, jako kdyby naštváním, jo? Že vás to baví číst a chcete pokračovat dál a zároveň to má trošku takový jako trailerový konec, že jo, kde k té pomstě jako dojde.
2: Ale já úplně vidím, jak jsi o tom začala mluvit, tak já to úplně už vidím, jak někdo natočí tu minisérii, jak ta holka to tam čte do toho diktafonu a má tam ty flashbacky, kde se dějou ty věci a skončí to samozřejmě tím, jak ho tam krouhne, nebo co se tam stane. Jako.
1: To neřeknu, co se tam stane.
2: Úplně vidím, úplně normálně to už vidím zpracovaný na obrazovce.
1: Jo, takže vlastně doporučuji, říkám, i přestože člověk má pocit, že veškerých těchto jako traumat a těchto jako společenských témat je v poslední době dost v těch knížkách, což je, ale prostě je to nějaký jako současný trend, tak kniha Co já, co ty od Miřenky Čechový se toho týká taky, týká se zneužívání, ale je to prostě psaný s naštváním a hrozně chcete držet palce hlavní hrdince, aby se s tím vyrovnala. A ona se s tím vlastně nějakým způsobem docela vyrovnává v tom.
0: A myslíš si, že to něco řekne i mužskému čtenářstvu?
1: Ale řekne, protože to mi právě vyprávěla Miřenka, že jí psalo jako několik mužů, že to četli a že je to úplně jako strhlo a že je to strašně jako bavilo číst.
0: Hmm. Jo, takže no, se taky pomstím svým bývalým.
1: Možná.
2: No minimálně by to mužům mohlo říct, aby se nechovali tak jako ten antagonista.
1: Ano. Tak já doufám, že většina mužů to snad ví, no.
0: A seženeme tu knihu?
1: Seženete. Říkám, vyšla loni, ale je pořád k dostání v knihkupectvích volně.
2: Takže Miřenka Čechová, Co já, co ty, Maruščin Index.
1: To jsem četla dva večery, to bylo fakt rychlý.
0: Tak děkujeme. Jako jsi byla naštvaná.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
8: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz.

0: a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
4: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.
10: Nejhranější song na Express.
11: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehody hlásí D11 mezi 17. a 17.5 kilometrem ve směru na Prahu. Další na silnici 9 u obce Jestřebí v okrese Česká Lípa. Ulice Táborská v Liberci, ulice Mezi vodami v Praze, silnice 4692 u obce Vřesina v okrese Ostrava nebo D46 na 10. kilometru ve směru Brno. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečněvsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
5: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
6: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
7: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
8: Červené víno na světlém koberci?
9: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
16: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
17: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
18: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je... Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
17: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Stále posloucháte Express FM, stále vám společnost dělají Michal s Petrem a ještě nějakou hodinu a čtvrt dělat budou.
1: My jsme tady nedávno probírali supermarkety ve Finsku, které udělali kdysi takový pilotní průzkum a pilotní projekt, že když si vzal růžový košík, tak si tím ukazoval, že si vlastně tak nějak free, volný single a že se můžeš klidně chtít seznamovat. No a na to konto já jsem zapátral po tom, co vlastně jiné supermarkety nabízejí. Tak poslouchej, třeba v Nizozemsku je speciální nabídka v supermarketech, že mají vlastně pomalé pokladny pro starší nebo lidi, kteří prostě si třeba chtějí popovídat s pokladní, nechtějí, aby na ně někdo jako tlačil, že to je, musí být jako rychlá pokladna, můžou mít kolik chtějí položek a můžou mít jakékoliv tempo.
2: No hlavně ono občas to tempo těch pokladních je i na člověka z mladší generací podle mě vražedné, protože on to tam solí, teď máte malý prostor, kam se těch desetiče hromadit, kopat toho zboží jako a nedej bože se třeba něco může rozbít, takže pomalý pokladny pro seniory, kteří nespěchají nebo nejsou tak akčně rychlí, mi přijde dobrý nápad.
1: Předpokládám, že i za tou pokladnou třeba je někdo, kdo taky nespěchá úplně, co se týče toho načítání těch čárových kodů, takže to je fajn. Ve Francii musí velké supermarkety darovat neprodané jídlo, tedy hlavně to, které je vlastně podrobeno rychlé zkáze charitativním organizacím.
2: To je taky chválihodný, já si myslím, že tohle by se mělo dít všude, protože to, už jsme se tady o tom několikrát bavili, že toho jídla, které supermarkety vyhodí, opravdu hodně.
1: Já mám pocit, že u nás to dělají zatím dobrovolně, ale samozřejmě už to taky jako probíhá. V Thajsku začaly supermarkety se vlastně vrátily trochu ke kořenům a přestali používat plastové obaly a začaly balit třeba zeleninu a další věci do banánových listů.
2: S tím zkušenosti nemám.
1: Hele, musím říct, že když jsem viděl ten bordel, oni totiž se to dřív dělalo, pak začali používat ty plasty a ty lidi si vlastně neuvědomili, že ty plasty už nemůžou házet do toho příkopu. A vlastně tak nějak pokračovali. Takže je to dobrá, jako vlastně tenhle ten návrat ke kořenům je, myslím, správný.
2: Jo, jako když ti do toho zabalej třeba i rybu nebo tak, tak jako naopak to potom v tom můžeš upít, že jo?
1: No tak to je pravda, to vlastně nemusíš už ani vytahovat. No a skončíme v Rakousku sousedním, tam mají takzvané tiché hodiny, kdy vypínají hudbu a všechna taková ta oznámení paní Nováková na pokladnu a tak, a je to pro lidi s autismem, aby jim vlastně jako usnadnili nakupování a nerušili je tím, oni prý to nemají rádi a chtějí vlastně mít svůj klid.
2: To je rozumný.
1: No a vy, doufám, nechcete mít svůj klid, takže my pokračujeme v hudbě MGMT nebo Everything, Everything jsou ještě na programu.
3: Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut Europe Illegal Season End 2026. Policisté to zjistili zejména ze sociálních sítí, informoval dnes na webu mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Policie kvůli srazu speciálně upravených vozů připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření, které se dotkne téměř celé České republiky. Iránští zástupci v pondělí jednali s katarskými zprostředkovateli a očekávají americkou odpověď na své návrhy během dneška, uvedl podle agentury Reuters minister zahraničí Abbas Araghchi. Americká strana zatím své avizované separátní jednání s katarskými mediátory nekomentovala. Prezident Donald Trump však krátce před Araghchiho oznámením vyloučil, že by Iránu nabídl zrušení sankcí či uvolnění zmrazených fondů. Evropská fotbalová unie začala klubům vyplácet finanční náhradu za účast hráčů v minulém ročníku Ligy národů. UEFA na webu oznámila, že pošle 31,5 milionů eur, což je asi 770 milionů korun 611 klubům. Kolik peněz pošle jednotlivým klubům a o jaké týmy se konkrétně jedná, však neuvedla. Ve čtvrtek očekáváme většinou polojasno, večer západní polovině Čech oblačno až zataženo, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů při uklidnění větru až 5 stupňů, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Krátce po 18. hodině vás vysílacího studia Express FM zdraví Michal s Petrem. Přejeme vám příjemný poslech dnešní finálové hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: že máme úterý, máme pro vás kulturní tip, nebo programový tip, řekněme.
1: Ano, a stejně jako na Manhattanu, i tady v rámci tohodle toho, tyhleté akce můžete obdivovat spoustu architektonických skvostů, protože od čtvrtka tohoto, od 1. října až do 7. října, se uskuteční ve více než stovce měst a obcí po celé republice a dokonce i na Slovensku pod motem Bydlím tady sem, Den architektury. Ono by se to už dneska mělo na spíš Dny architektury, protože se to trošku rozrostlo na ten týden.
0: No a milovníky architektury i návštěvníky této akce nebo těchto akcí čeká zdarma stovky přístupných exkurzí a procházek, které zavedou do běžně nepřístupných staveb i na známá místa, která díky průvodcům a průvodkyní poznají novou optikou. A festival ukáže mimo jiné i bydlení od historických činžovních domů, vil a dělnických kolonií přes sídliště a experimenty kolektivního bydlení až po současné rezidenční projekty a alternativní formy domova.
1: Téma bydlení se povinne jako červená nit i debatami a přednáškami, které mimo jiné povedou Vladimír 518, Adam Štěch nebo Hana Řepková. A co je na tom nejlepší? Akce jsou zdarma, ale u některých potom musíte se registrovat. Registrace byla už otevřena 13. září, tak koukněte, jestli ještě můžete vyrazit na denarchitektury.cz.
0: A tam najdete veškeré informace.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. S důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Music. First.
6: Express FM.

0: Dopamine Chamber, tak se bude jmenovat nové album téhle kapely, tedy Fontaines DC. No a vy asi tušíte, co znamená to DC, tedy Dublin City. No a právě na výlet do Dublinu mi slíbil Petr, že se teď vydáme.
1: Ano, ano, do tvého oblíbeného Dublinu, protože příští měsíc tam odstartuje interaktivní autobusová prohlídka.
0: Ano.
1: Zaměřená na zaniklé dublinské kluby a hudební podniky, která nabídne pohled na proměňující se podobu právě městského nočního života. Za touto akcí s názvem, teď to přeložím, Ztraceno a nalezeno po stopách dublinských tanečních parketů minulost, přítomnost a budoucnost, stojí týmy kampaně za podporu nočního života Give Us The Night a organizace Irish Architecture Foundation, která se věnuje architektuře.
0: To je ale bohulibá jako aktivita tohleto, to se mi líbí.
1: Mě to baví a první, co mě napadlo, že bych tohle udělali u nás, jo?
0: No jasně.
1: Cílem prohlídky je klást si otázku, kde budou návštěvníci klubu tančit v budoucnu a zároveň prozkoumat zaniklé dublinské taneční parkety a legendární podniky, z nich se dnes staly přestavené budovy či objekty v rámci nové výstavby.
0: Je teda pravda, že vlastně, když to o tom tak přemýšlím, já jsem tam už byl docela hodněkrát v Dublinu. Já jsem tam nikdy nebyl v klubu. My chodili do pubu, pak jsme třeba šli na koncert, že jo, nějaký den, ale nikdy jsme vlastně nevyrazili do pořádného klubu, jako kde bychom zapařili, jako že nějaký rave nebo
1: no,
0: něco.
1: Tak to
0: jako
1: musíš napravit.
0: To až tam pojedeme příští rok, doufám znovu, protože to už je taková naše příjemná tradice, přelom května, června, tak to musíme naplánovat, nějaký pěkný rave, jestli ještě to bude kam, a když tak, když ne, tak aspoň půjdeme na tuhletu prohlídku a můžeme tak jako snít o tom, jak jsme si mohli zapařit, kdybychom tam byli bývali šli tenkrát, když to ještě bylo otevřený.
1: Já úplně vidím tu českou edici, protože co se týká týhletý celý prohlídky, tak jejími průvodci budou DJové, promotéři, historici, architekti a další osobnosti spjaté s dublinskou hudební scénou. Ti se během jízdy autobusem budou dělit o své pohledy a vzpomínky na navštívená místa. No a co se týká těch účinkujících, nebo řekněme cestujících, tak ti budou během jízdy vyzváni, aby se zapojili do debaty a podělili se o vlastní zážitky, oblíbený večírky, party, vzpomínky i naděje spojené s budoucností města Dublin. Uvádí se v popisu akce. A co se týká téhleté prohlídky, tak je rovněž označována za putovní archiv dublinského nočního života, který se ohlíží zatím, kde jsme byli, hodnotí současný stav a představuje si, kde bychom mohli tančit příště.
0: Já úplně to taky vidím a vím, že ty bys byl výborný průvodce tady tím, tady tou tour po Praze.
1: Tak si něco uděláme pro náš pořád.
0: Zavoláme Vladimirovi, Adamovi Gabrianovi, ty to budeš a to se spojíme a normálně, a víš, čím byste mohli jezdit takovou tou designovou tramvají od Anny Maršový ještě.
1: No to jsem zvědavý, jak na některý místa budem zajíždět teda, jo?
0: Třeba tam do té doby postavej koleje.
2: Odpolední drive. Na Expressu.

0: Express. Dopravní servis. Na dopravní nehody si dejte pozor v Brně, v ulici Vídeňská. Dále pak na silnici 498 u obce Dolní Němčí v okrese Uherské Hradiště. Tam už kolona dosahuje téměř 1 kilometr. Další nehody v Brně, a to sice v ulici Kohoutkova. V Praze v ulici Vítězné na Vítězném náměstí. Dále pak ve Vrsovicích, což je v okrese Písek, na silnici 02025. Na silnici 46 u obce Lipina v okrese Olomouc. Nebo také na D4 ve směru Strakonice, tam je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh, jezdí se tím levým a kolona má asi 1 kilometr, takže buďte opatrní a také trpěliví.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
3: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM.
4: Fisher a Florence Erman.

0: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Udělej to líp. Zítra to uděláme líp snad ještě.
1: Jasně. Jako, on snad líp nejde.
0: Prostě, teď my jsme ze sebe vydali úplně maximum.
1: No tak zítra ještě posuneme laťku.
0: Ale teď přijdou mladí.
1: A ty už
0: se mladý a ten se nezakecá. Jo, víš, co jsem taky zapomněl říct, že jsme tady rekapitulovali víkend?
1: No.
0: Přišel mi kód na Oasis.
1: No to jsme se vlastně nebavili, vi.
0: Hele, tak jsem se tam přihlásil.
1: Počkej, já ještě něco k tomu řeknu. No. Drazí posluchači, my jsme se totiž tomu jen tak ze sportu přihlásili s Michalem oba.
0: Jenže já jsem pak chtěl jet nakonec.
1: Ale já tak jen tak to. A to znamená, že když přišla kontrolní otázka, tak tu Michal samozřejmě zopravil správně a špatně a oba dva jsme až do dneška čekali. No. Takže tobě přišel.
0: Ale můj kamarád ho taky zopodil správně a nepřišel mu kód, takže to byla nějaká karlovarská losovačka. Hele, tak jsem se tam přihlásil, mohl se hlásit půl hodiny před otevřením jako sailu. Já jsem se tam přihlásil asi 10 minut před, takže přede mnou bylo 4689 lidí ve frontě už.
1: No.
0: No, takže když jsem konečně se na mě dostalo, docela ta fronta teda musím říct jako běžela rychle. Tak jsem se šel podívat na stání, samozřejmě vyprodáno. A vždycky jsem se šel podívat na nějaký sektor na sezení. A kliknul jsem na ty dvě modrý tečky, že si tam vemu ty vstupenky a oni zešedli mezi tím. Hele, takže a nakonec vyhlásili vyprodáno asi půl hoďky na to. Takže můj sen o tom, že pojedu do Mnichova na Coldplay, na Oasis, skončil tím, že možná teda pojedu na Coldplay radši.
1: Já nevím, co ty bráchové jako vymýšlej, jo, protože předpokládám, že to budou Ticketmasteru a Ticketmaster už je dneska jako zavedená společnost, která má s předprodejem fakt jako velkých akcí, jako bavíme se teďko o desítkách až kolikrát stovek
0: tisíc.
1: Jako,
0: ale podle mě neměli špatně.
1: No, tohle to celý bylo udělaný k tomu, aby si Oasis udělal nějakou fanbase, kterou potom budou moc obesílat svýma mailama. A proto říkám, Běda jim, jestli mi přijde nějaký e-mail, protože kód mi nepřišel.
0: Tak to rovno dáš unsubscribe.
1: Jestli mi budou spamovat něčím, no tak běda.
0: Uvidíme. No, každopádně, když jsme říkali, že přijdou mladší, respektive nebudeme používat množné číslo, protože tady je jenom jeden, tak to je náš Miky, ahoj.
2: Ahoj, kluci,
0: Ježiš, počkej, já ti zapnu mikrofon pro jistotu.
1: Zkus to ještě jednou.
2: Ještě jednou, dobrý už.
0: No, že to lepší.
2: Tak ahoj, kluci, já jsem si právě říkal, kdo ještě přijde kromě mě, Michale, jak si říkal, přijdou mladí, tak...
0: No, to je taková hláška
1: ne, Zimmermanů. Nego v tom, to konkurenční prostředí potom jako...
0: Jo,
1: ty lidi na základě toho vydávají větší výkony.
0: Přijdou mladší, to je jako olivy, ty taky pod tlakem vydávají lepší olej.
1: Prostě to místo, ze kterého budeš vysílat, se neustále chvěje a klepe.
0: No, jako taky se je taková nejistá, že mimochodem, Miky, všechno nejlepší k svátku.
2: Jo, děkuju, Michale, tobě taky.
0: Děkuju. Jo, díky, to je vždycky, když se potkají dva Michalové, jak je to vtipný 29. září.
1: Mimochodem, Michalovi, Plškovi, přál jeden z posluchačů, akorát jsme to nějak otevřeli později, po SMS-ce.
0: Tak moc děkuju.
1: Ale on si tam potom vysloveně přál něco zahřát a zahrát k tomu, a což samozřejmě my vyplníme, až se tady teďko rozloučíme a předáme to slovo.
0: No, tak my předáváme slovo, loučíme se.
1: Ještě se můžeme zeptat, ne? Co posluchači čeká?
2: Co posluchači dneska čeká? No, tak čeká to, že se budeme bavit o filmu, který jde do kin zítra a je o mojí oblíbený kapele. Kluci, tušíte, co jde zítra do kin a je to...
0: Moravanka má nějaký nový dokument?
1: Maxim Turbulent?
2: To už se jí vedle. Je to od Linkin Park. Tak,
1: máš rád Linkin Park?
2: Mám rád.
0: Jak se ti líbí nová zpěvačka?
2: Jo, docela mě to baví.
0: Jako. Taky, no. Já myslím, že nahradit jako zpěváka zpěvačkou je dobrý tah. A vlastně už jsme se o tom bavili. Už to udělal v Česku Oceán, že jo? Potom to udělali Linkin Park a teďka to možná udělali i ty Soundgarden. A podle mě je to dobrý, protože nikdy nesrovnáváš potom. Víš, když přijde jiný chlap, srovnávají lidi.
1: Je to šalamounský. Třeba v případě Soundgarden podle mě to nebude mít dlouhýho trvání. V případě Linkin Park se to chytlo, mimochodem vokály na chystanou desku údajně naspíval Mark Hoppus z Blink-182 a vůbec na ně nedošlo. Tak třeba jsem zvědavej, kdy tuhle tu Emily doplní Mark Hoppus, protože on jako není špatný zpěvák.
0: To rozhodně není. No.
1: Ale nevím, jestli to byly hlavní vokály nebo doprovodní, jen tak jsem to někde zaregistroval.
0: No, tak co tam máš dál, kromě Linkin Park?
2: Pak tam mám, že Miley Cyrus už nechce, nebo Miley, teď už nově řečeno, tak nechce jezdit už na koncerty a chce, aby posluchači jezdili za ní, nebo její fanoušci.
0: To jsme měli i na našem webu, ale zatím jenom naznačovala, nebo už se to posunulo někam.
1: Aby za ní měli jako jezdit? Nemusíš to prozrazovat, ale jako na nějaký určitý místo nebo k ní domů?
2: Na jedno určitý místo, no, aby...
0: třeba do Sphere by za ní mohli jezdit. On jako pomýšlí na rezidenturu, ale to jsem teďka prozradil něco, co bude říkat Miky.
1: No. Pomýšlí na rezidenturu, no tak to je to, jako...
0: Hele. No prostě si jí nechce cestovat, ona už o tom mluvila víckrát, ona prostě nechce spát v autobuse, chápeš?
1: Jo, poskej, tak jako takhle, v takovém autobusu, jako spí Miley, ty si nikdy nespal ani spát nebudeš, jako jo.
0: Já chápu, že to není jako žlutý autobus a že jsi tam smotaný na sedačce a vedle tebe nějaký tlusťoch, to je jasný, nebo...
1: To je větší než tvůj čtyřpokoják.
0: Já vím, jako, no.
2: Hele, dobře, stejně se tam tý Miley nelíbí v tom
0: stejně,
2: autobusu.
0: Stejně nechce tam.
1: A víš proč?
2: No nevím.
1: Protože je to rozlazená holka.
0: Dobře, teď taky se nerodila se zlatou lžičkou v
1: kuse,
0: že
1: jo. A neví, co je dobrý.
0: No, se teďka zbavila toho příjmení slavného.
1: No, já myslím, já bych tím tátou taky vohnu přes to koleno a naplácám jí.
0: 25, přesně.
1: Já 30.
0: No, jí 30, to je pravda. No, takže my ti děkujeme, nebudeme už radši rozvádět další témata, protože bychom tady možná přesáhli i čas určený našemu vysílání. Těšíme se zítra. Na shledanou.
1: Na shledanou, naslyšenou a tobě, ať se daří dneska.
2: Díky, kluci. Express. Express Drive.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Obecních bytů v Česku nepřibývá. Přibližně třetina radnic předává po příštích komunálních volbách svým nástupcům menší bytový fond, než sama přebírala. Význam obecního bydlení přitom kvůli vysokým cenám nemovitostí a nájmům stále roste. Kosmická loď Starship společnosti SpaceX se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země. Během letu měla problém s jedním z motorů, přesto se jí podařilo dosáhnout oběžné dráhy a následně vypustit všech 26 satelitů nové generace Starlink. Apple má podle rozhodnutí americké federální poroty zaplatit více než 5,7 miliard dolarů za porušení patentu společnosti Texion Technology. Spor se týká technologie hmatové odezvy používané v iPhonech a Apple Watch. Apple s verdiktem nesouhlasí a chce se odvolat. Ve středu bude převážně jasno až polojasno a prakticky bez srážek. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Posloucháte Express FM a od mikrofonu vás zdraví Miki.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nothing But Thieves a jejich Baby Cool Evelyn. Posloucháte Express FM, od mikrofonu vás zdraví Miki a je 19.07 a to znamená, že společně, jak už je, nechci říct asi tradicí, to je, no možná už je, tak už je to, dejme tomu takový měsíc, tak v úterý a ve čtvrtek vás budu, nebo můj hlas, doprovázet následující dvě hodinky. Co si řekneme, tak už jsme to trošku nakousli při předávání od kluků z odpoledního driveu, zabrouzdáme k Linkin Park, kterým zítra vyjde jejich film, půjde do kin, tomu se budeme určitě dneska věnovat. Řekneme si taky, proč Miley Cyrus už nechce jezdit na koncerty, což mě docela dost překvapilo. A nevím, přijde mi takový zvláštní. Řekneme si, jaký byly výročí v dnešní den. Nejsou to úplně pozitivní výročí, ale nějaký vynálezy vznikly a myslím, že je používáme všichni. No a zakončíme to taky tím, že vás pozvu do pražského Sasazu na jeden takový zajímavý koncert, na který zavítám i já. Myslím, že se máte na co těšit. Posloucháte Express FM a od mikrofonu vás zdraví Miki. Večer na Express FM. Hey, boy, hey.

0: Tohle je Express FM.
1: Express FM.

Korejsko-novozélandská zpěvačka Rosey a její song New Trick. Já už jsem to s klukama trošku nakousl právě v jejich odpoledním driveu. Miley Cyrus vstupuje do nové éry a vlastně bych ji už možná neměl vůbec nazývat Miley Cyrus, ale jen Miley. On si říkáte, dobře, tak to není zas takový rozdíl. No, původně jí rodiče dali jméno Destiny Hope Cyrus. Tak jak teda vzniklo to Miley? Tak vzniklo to tak, že když samotná teda Destiny Hope Cyrus, nebo pro nás známá Miley Cyrus, tak když byla dítě, tak se velmi smála. A oni všichni začali říkat, hele, ta se směje, budeme jí říkat Smiley. Pak se odendalo esko, ano, a zůstalo Miley Cyrus. Ona následně si to přijala natolik, že si oficiálně změnila jméno a oficiálně se tady jmenuje Miley Ray Cyrus. Teď se ale mění víc než jen jméno, které se změnilo v létě. 18. září vydala svoje 10. studiové album Bass Persuades a s novou hudbou samozřejmě přichází otázka, kterou fanoušci řeší pokaždé, kdy něco nového vyjde takhle velkých zpěváků. Takže konkrétně, kdy bude Miley turné? No a Miley odpověděla docela razantně, turné možná vůbec nebude. Řekla, že jí vyhovuje rutina, kdy nemusí nikam cestovat a že prostě kdo si ji chce poslechnout, tak ať přijede za ní. Ona udělá takový testovací dva koncerty, nebo udělá je v Hollywoodu v Los Angeles a jestli chcete zjistit, jak moc se podařilo vyprodat ty koncerty, tak podařilo se to poměrně dost dobře. Ta fronta na tom ticket portálu, na těchto těch platformách, tak tam bylo přibližně 1,5 milionu lidí čekalo v té frontě. Takže koncert je oba dva absolutně vyprodaný, všichni chtějí, nebo všichni, většina lidí chce přijet za tou Miley a ona tedy zvažuje, že by udělala takzvanou koncertní rezidenturu. To znamená, že cca 20 koncertů na jednom místě a lidé cestují za tím umělcem. Já nevím, mně to přijde takový divný, moc se mi to nelíbí, říkám si, že prostě když ten umělec přijede do toho města, tak dostane přece jinou energii z každých těch fanoušků, než když všichni za ním jezdí za tím umělcem. Nevím, mně se to moc nelíbí, ale Miley to prý dost zvažuje a prý se to asi takhle stane, že lidi budou muset jezdit za ní. My si teď dáme právě jeden z jejich hlavních hitů od Miley Cyrus a to je song Flowers. Posloucháte Express FM a od mikrofonu vás zdraví Miki.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
3: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express.
5: Music first.
4: Express FM.

Americká rocková kapela Paramore a jejich Brick by Boring Brick na Express FM. Když zakládáte kapelu, potřebujete pár lidí, nějaké nástroje, no ale hlavně jméno, podle čeho se vás fanoušci můžou zapamatovat. Možná byste čekali, že kapely, které dnes zná celý svět, nad svým jménem strávily týdny přemýšlení. U některých to ale bylo úplně jinak. Já jsem vybral takové dva nejzajímavější podle mě příběhy, jak vznikly názvy slavných kapel. Začneme kapelou The Killers. Jejich jméno pochází od jiné kapely. Tedy vlastně od jiné kapely. Ono je to od kapely, která nikdy neexistovala. V roce 2001 vydali New Order, což je kapela z Manchesteru, tak vydali klip k písničce Crystal. V něm místo skutečných New Order vystupovala mladá fiktivní kapela a na jejich bicích je napsáno The Killers. Brandon Flowers ten klip viděl, jméno se mu zalíbilo a později ho použil pro vlastní kapelu. Takže The Killers se vlastně pojmenovali podle fiktivní kapely z videoklipu New Order, což mi přijde takový zajímavý, ne? Pojmenovat vlastně, jako skopírovat jméno kapely, která vlastně nikdy neexistovala, ale už někde proběhla, protože New Order jsou docela známí, takže taková zajímavá přesmyčka. No my se posuneme dále k 21 Pilots. Tyler Joseph, což je hlavní frontman kapely, si název vypůjčil z divadelní hry All My Sons od Artura Millera. V příběhu vlastní hlavní postava továrnu, která během druhé světové války vyrábí součástky pro vojenská letadla. Jedna várka motoru ale praskne a je vadná. Hlavní postava ví, že kdyby dodávku zastavila, mohla by přijít o armádní zakázku a její firma by se mohla dostat do velkých problémů. Rozhodne se proto zachránit svůj biznis, dá pokyn, aby se prasklina opravila tak, aby součástky prošly kontrolou a vadné díly pošly armádě. Následkem jsou havárie letadel a smrt 21 pilotů. Podotýkám, jde o divadelní hru. Není to podle skutečné události, no ale touhle divadelní hrou se právě kapela 21 Pilots hodně inspirovala a právě z téhle divadelní hry pak pojmenovali i svou kapelu. Já jsem na pilotech byl a byl jsem na nich v Ostravě a docela mě bavili, takže my si teď dáme jednu z jejich písniček Jump Suit na Express FM.

Dohrávají britští Bring Me The Horizon a jejich track Follow You. Aktuálně 19.44, od mikrofonu Express FM vás zdraví Mickey a za chviličku si dáme například Chemical Brothers, Lenny, Mata 213 a nebo Steve'a Lacyho.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Music. First.
1: Express FM.

Ray společně se svými sestrami Amou a Absolutely a jejich track Joy na Express FM. Jak jsem mluvil o tom, co dnes má výročí, jestli je to pozitivní, negativní výročí, tak teď pojďme k tomu jednomu negativnímu výročí. Diesel, slovo, které dneska vidíme na čerpacích stanicích úplně běžně, jenže diesel původně nebyl název paliva. Bylo to příjmení člověka, konkrétně Rudolfa Diesla, vynálezce dieselového motoru. A právě 29. září 1913, tedy přesně před 113 lety, Rudolf Diesel za dost podivných okolností zmizel. Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že Rudolf Diesel spáchal sebevraždu. V té době se totiž úplně mu nedařilo po finanční stránce, no a nebyl na tom ani psychicky nejlépe v té době. Druhá věc, o který se spekuluje, tak je, že Diesel, což se teda jako nespekuluje, jo, ale mířil do Británie krátce před první světovou válkou a tady přichází ta spekulace. Jeho motor měl samozřejmě význam i pro armádu a námořnictvo a postupem času se proto objevily spekulace, že by mohl být zavražděn, aby se jeho technologie nedostala do britských rukou. Pro takovou teorii ale nikdy nebyly nalezeny přesvědčivé důkazy. Vzniklo i mnoho dalších teorií, tyhle dvě mi přišly takový nejvíce relevantní. Zajímalo by mě, když se podíváme na pohled současné nafty, nebo když se podíváme na ceny současné nafty, tak možná Rudolf Diesel netušil, že jednou bude jeho příjmení vyvolávat tolik emocí. Takže 113 let zpátky právě zmizel tento muž, trošku smutné výročí, ale říkám si, že se všude řeší právě ten diesel, ceny nafty, tak si to dáme, uvidíme, jestli ta cena třeba půjde zase trošku níž. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Tání ledovců zhoršuje bezpečnost turistických tras v Alpách. Rakouští záchranáři letos zaznamenali 2742 nehod, což je zhruba o 400 více než v předchozích letech. Přibývá především pádů do ledovcových trhlin. Společnost Nvidia představila nový bezpečnostní systém pro umělou inteligenci. Má hlídat tzv. AI agenty a v případě, že překročí předem nastavená oprávnění, je dokáže během několika milisekund izolovat a zastavit. Čeští fotbalisté dnes večer nastoupí proti Anglii. Utkání Ligy národů začne v pražském Edenu ve 20:45. Češi se pokusí napravit porážku 1-2 s Chorvatskem, Anglie do Prahy přijela po porážce 2-3 se Španělskem. Ve středu bude převážně jasno až polojasno a prakticky beze srážek. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Československé spojení Fulcrum a Anet X a jejich společný track Do It All Again. My u českých umělců ještě zůstaneme. Já jsem vás lákal na koncert, na který se i sám chystám a který bude na podzim. On Mat 213 chystá svůj dosud největší klubový koncert, kde pokřtí i své album Retro Skepse. Původně měl být koncert v pražské Arše Plus, ale akce se přesunula do pražského Sasazu. Konkrétní datum je 27.11., kdy proběhne právě tenhle křest alba Retro Skepse a pozor, lístky jsou pořád v prodeji a už jich není moc, tak rychle. Já tam budu na tom koncertě, byl jsem i minulý rok v Meat Factory, kde měl Matěj koncert a docela mě to bavilo ten koncert. Byli tam super hosti, byli tam kluci z Gufrau, byla tam Anabel, byl tam Lifer. No a právě tam poprvé Matěj zahrál do té doby nevydaný song Nepo s Frantou Prachařem a Aničkou Čtvrtníčkovou. Takže já doufám, že i letos se dočkáme nějakého nového do té doby nevydaného songu Matěj, protože mě to minule bavilo, že jsem vlastně vůbec nevěděl, o čem ten song bude a já myslím, že se mu poměrně potom dařilo, takže pojď to udělat i znova. Čeho se ale určitě 27.11. v Sasazu dočkáme, tak bude i track Emauzy a my si ho teď dáme u nás na Express FM.

0: Calvin Harris, Future a Khalid a jejich společný track Rollin na Express FM. Je 20:21, no a nás za chvíli čeká Somber, Linkin Park anebo U2.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

Americký Sombr a jeho track My Body Isn't Ready na Express FM. My u amerických umělců ještě zůstaneme, konkrétně u kapely Linkin Park. Jak vrátíte na pódia jednu z nejslavnějších rockových kapel světa, když už s vámi není člověk, jehož hlas byl pro tu kapelu naprosto charakteristický? To je poměrně těžký oříšek. Přesně tenhle oříšek museli v posledních letech řešit právě Linkin Park. A celý příběh jejich návratu teď ukazuje nový dokument Unshatter, který jde zítra 30. září do kin. Já se na ten dokument docela těším, mám rád Linkin Park a jsem zvědavý, jak moc detailní to bude a jak moc dají nahlídnout právě fanouškům do jejich soukromí. Linkin Park přestal koncertovat, omlouvám se, v roce 2017 po smrti zpěváka Chestera Benningtona a dlouhou dobu vlastně vůbec nebylo jasné, jestli se kapela ještě někdy vrátí. Postupně ale vznikla nová hudba a nakonec přišlo rozhodnutí, které vyvolalo obrovskou pozornost. Za mikrofon se postavila Emily Armstrong. V roce 2024 pak přišel návrat naplno. Nová sestava, album From Zero a první koncerty po 7 letech. Nový dokument Unshatter mapuje celé tohle období. Od prvních studiových setkání v roce 2022 přes příchod Emily Armstrong až po obrovský koncert v São Paulo. K filmu navíc vyšel i živý soundtrack ze São Paula, takže je to vlastně taková tečka za první kapitolou nové éry Linkin Park. My si teď dáme první vydaný song Linkin Park právě i s Emily Armstrong na Express FM.

Indie rocková kapela z Montrealu Arcade Fire a jejich song Reflektor na Express FM. Když si dneska koupíte nové léky, většinou musíte protrhnout fólii, odlepit ochranný uzávěr nebo nějakým způsobem porušit původní balení. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč tomu tak je? Já se nad tím teda, se přiznám, nikdy nepřemýšlel, a když na mě vyskočila ta informace, tak jsem si řekl, že to je vlastně zajímavý, proč to tak je. V dnešní době je to teda samozřejmost a hlavně je to díky tomu, že okamžitě poznáte, jestli už balení před vámi někdo otevřel, což je poměrně logické, jenže ještě před několika desítkami let to tak samozřejmé nebylo. A jeden z důvodů, proč se to změnilo, je děsivý případ z Chicaga, který začal právě 29. září 1982. Tohoto rána zemřela 12-letá dívka. Necítila se dobře, rodiče jí dali kapsly běžného léku proti bolesti, konkrétně Tylenol, a krátce na to skolabovala. Ještě ten samý den následovaly další dvě oběti. Zpočátku samozřejmě nikdo netušil, že jednotlivá úmrtí spolu souvisejí. Pak ale vyšetřovatelé zjistili společnou věc, všichni užili Tylenol. A při testování kapslí přišel šok. Některé z nich otevřel, odstranil část jejich obsahu a místo něj dovnitř vložil kyanid. Potom kapsle znovu složil a balení se dostala zpátky mezi běžné léky. Celkem zemřelo bohužel 7 lidí. Policie měla podezřelé a případ se vyšetřoval desítky let, ale za samotné vraždy nebyl nakonec nikdo odsouzen. Je to takové smutné výročí, už jsme dneska měli jedno takové smutné slibu, že už nebudu přinášet další tyhle smutné výročí. Mě fakt jenom překvapilo, že nějaká takováhle aféra byla. Já když jsem si ráno dneska z platíčka vycvakával vitamin C, tak jsem byl docela rád za to platíčko, když jsem si přečetl tuhle informaci. Takže příště, až si budete brát nějaký lék z platíčka, tak si vzpomeňte na to, že to platíčko má opravdu nějaký význam.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Fred Again se podělil o své dosud nejjasnější myšlenky na hudbu generovanou umělou inteligencí a jeho postoj je jednoduchý. Nemá o ní zájem. Vzkaz si napsal téměř před rokem a znovu jej objevil ve svém telefonu. Už nějakou dobu přemýšlím, že opakem hudby s umělou inteligencí možná není lidská hudba, je to tvorba hudby. Proces je kouzlo. A že to je pravděpodobně důvod, proč necítí žádné nutkání k tomu, aby nástroje umělé inteligence vůbec vyzkoušel. Do aukce, kterou pořádá platforma pro hudební memorabilia Vax Poetics, jsou nově zařazeny dvě kazety. Jedna je od Mobyho, kterou daroval hudebníkovi a herci Dylanu Handlimu na večírku v roce 1988. Kazeta se v současnosti prodává za $700 a je tam také demo nahrávka Depeche Mode z magnetofonu Maxell MS-60. Pochází z roku 1996 a obsahuje rané verze materiálu, který se později objevil na albu kapely Altra z roku 1997. U Victoria Beckham se začalo spekulovat o návratu k hudbě. A skutečně se tak stalo. Nikoli sólově nebo v rámci Spice Girls. Zavřela se do studia se svým synem Cruzem, když potřeboval na novou desku s kapelou nějaký vokály.
0: Express FM.

Australští Confidence Men společně s francouzským producentem Svíli a jejich All My People. V překladu to znamená všichni moji lidé, takže All My People, já se s vámi dnes pomalu, ale jistě rozloučím. Je 20.56 a dal jsem vám dnes tip na film, koncert a snažil jsem vám předat co nejvíce zajímavých informací. Tak doufám, že vám přišly aspoň trošku zajímavý. Zítra v 7 hodin ráno se na vás klasicky těší Babu a Vašek, no a my se společně uslyšíme ve čtvrtek o 19 hodin. Díky a brzo naslyšenou.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Není to úplně poslední den tohoto víkendu, je prodloužený, ale formálně končí nedělí a to znamená, že na Express FM je tu statistické okénko. A nebude to nuda. Je to tradiční výčet všeho, co přinesl playlist do našeho éteru. Co je nového a co nejhranějšího se dozvíte právě teď v Express Top. Je tady první novinka, která pro někoho bude vzpomínkou na léto. Skladbu What a Life vydal australský producent a DJ Fisher ve spolupráci se zpěvačkou Florence Arman. Skladba vyšla 26. června pod hlavičkou Fisherova vlastního vydavatelství Catch and Release, kde kdo se ptá, kdo je sakra Florence Arman. Narodila se v Tyrolsku do britsko-irské rodiny muzikantů. Její otec Howard Arman je známý dirigent a skladatel, matka je hlasová koučka a její bratři působí jako jazzový kytarista a hudební producent. Takže odmala byla samá nota. Své dětství strávila pendlováním mezi Velkou Británií a Německem, což se často odráží v jejich textech o hledání domova a dospívání. Sama o sobě s humorem prohlašuje, že její den začíná dvěma snídaněmi a vypitím asi 34 šálku typického britského čaje PG Tips. Nás ale zajímá, jak zpívá. Toto je první nová hudba tohoto končícího týdne. Fisher, Florence Arman, What a Life.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

0: Pylon, tak se jmenuje nejnovější album zpěvačky Býva Dubí. Za nás je velmi vydařené a možná stejně jako my dojdete k závěru, že tohle si musím pustit ještě jednou. Na albu je mnoho skladeb, ve kterých můžete narazit třeba i na Hayley Williams z Paramore a další. Tahle se jmenuje Memories a byla 10. nejhranější tohoto týdne. Novozélandsko-jihokorejská zpěvačka Rosey, členka světoznámé K-popové skupiny Blackpink, o sobě dala v polovině září vědět novým singlem New Trick. Vydání singlu provázela obrovská globální kampaň. Oficiální hudební videoklip, který režíroval slavný dánsko-americký režisér Dave Meyers, ten natáčel klipy třeba pro Taylor Swift, Harryho Stylese, byl totiž kompletně natočen na nový iPhone 18 Pro v rámci prestižní série Apple Shots on iPhone. Zatímco její úspěšný debut Rosey, který obsahoval megahit Apathy s Bruno Marsem, byl spíše mixem alternativního popu a dojemných balad, druhé album se vydává celkem jiným směrem – rock a R&B. Údajně tím naplní poprvé i stadiony solo, mimo domovskou formaci Blackpink.
1: Novinka Express Top.

0: Deváté místo má německý DJ Coulter s vypůjčenou skladbou z roku 1985. Ostatně není jediný, kdo si už tuto skladbu od Colonela Abramse zpracoval po svém. Celkově jsem jich napočítal 11 oficiálních, včetně legendárního projektu Zombie Nation nebo DJ Tonky. Mezi novinky jsme tento týden vměstnali i duo Veja Project. To tvoří zpěvačka Olivia Hardy a její bratr William Gao, kterého můžete znát jako herce ze známého Netflix seriálu Heartstopper, neboli Srdcerváči. Pro tuto dvojici představuje single Vogue zajímavý hudební posun, zatímco dříve byli známí spíš svými intimními jazzpopovými baladami s pianem, tento track přináší klubovou energii. Minulý týden jim vyšlo album Nocturne a na této desce propojili své klasické hudební vzdělání s tím, co teď uslyšíte jako novinku číslo 3.
1: Express Top. Novinka.

0: 7563 je pro irskou hudební rodinu z Florence Road symbol známého, ale zároveň náhodného detailu, který člověka dokáže vytrhnout z pocitu odcizení a úzkosti. Někoho by vyvedlo toto číslo z úzkosti, kdyby za ním byly alespoň 3 nuly, že? Florence Road a místo 8. Fat Dog je jedna z nejdivočejších senzací současné britské alternativní scény. Tato sedmihlavá smyčka pochází z jižního Londýna. Kapelu sformoval frontman a hlavní mozek Joe Love během nudy a frustrace za covidových lockdownů. Původně skládal elektronickou hudbu sám v pokojíčku, ale postupně kolem sebe nabalil skvělé muzikanty. Dnes přichází s v pořadí čtvrtou ochutnávkou z jejich vysoce očekávaného druhého studiového alba s provokativním názvem Cancel Me, I'm Tired, které oficiálně vyjde 2. října. Jen co single vyšel, na BBC z něj byli tak poprdění, že ho označili jako hottest record. Ale upřímně, proč ne? Tenhle single se jmenuje Call It What You Want.
1: Novinka Express Top.

zpěvačka Ash je šťastně vdaná. Po druhé. Ale singlem Stop the Wedding se vrací k prvnímu neúplně vyvedenému svazku, kdy nejlepší, zpětně viděno variantu, mělo být zastavit přípravy na svatbu, spálit šaty a jít si svou cestou. Snad se její aktuální muž John Canada nedočká podobné pocty. Ash byla sedmou nejhranější v tomto 39. týdnu na Express FM. Poslední novinka je od australské kapely DMAs. Navzdory tomu, odkud jsou, se o nich hovoří jako o kapele s nejčistším britským zvukem. Ten pečlivě pilují na svém vlastním studiu v Glebe v Sydney. Sami muzikanti ale označují Velkou Británii za svůj druhý domov. Vzhledem k obrovské britské fanouškovské základně a neustálému koncertování tady tráví podstatnou část roku. Pak se taky pravidelně vrací do LA kvůli studiové práci a nahrávání s americkými producenty. No, a to dělá jejich hudbu takovou, jaká je. Jejich pátá deska je eponymní a jmenuje se Killing Time. Tady jsou DMAs. Express Top. Novinka.

0: to byla poslední novinka od DMAs, kterou si údajně vyprodukovali kompletně sami. Nenechali si do jejich poslední desky nijak mluvit a s tím, jak zní jejich eponymní záležitost, jsou maximálně spokojeni. Šestku má Barry Can Swim. Tento skotský DJ vlastní jménem Joshua Maney usoudil, že trocha francouzského doteku neuškodí a tak se po známém hudebním vzoru dopustil tanečního tracku s elektronickým nádechem a la Justice. Single se jmenuje Dance, Dance, Dance.
1: Express Top na Expressu.

0: Repríza pořadu. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5.

Toto jsou Kings of Leon a My Whole World. Pokud byste chtěli výlet do dětství téhle rodinné sešlosti, pak si dejte doprovodný videoklip. Ten je sestříhaný ze skutečných domácích videozáznamů z dětství členů kapely. A když se na ně podíváte, uvidíte, jak ti to dnešní už skoro rokoví bardi vypadali jako malí kluci na rodinných oslavách v Tennessee. Celá píseň je vlastně takovým poděkováním jejich rodinám za to, kde dneska jsou. Toto byli Kings of Leon a páté místo na Express FM. Čtyřka, a dá se odhadnout, že nezůstane jen u ní, patří další rodinné seanci tří sester. Rachel Agatha Keane je Ray. Lauren Ama Keane, umělecky jen Ama. A Abilene Keane, ta vystupuje pod uměleckým jménem Absolutely. Je velmi úspěšnou textařkou, psala songy třeba pro Lisu z Blackpink, Ty našej nebo Normany. No a pak mají ještě jednu ségru, Caitlin, ta ale ještě studuje a hudbě se nevěnuje. Zatím. Single Joy je skvělá jízda, u který byste byli rádi, kdyby nikdy neskončila. Tady jsou tedy Ray, Ama a Absolutely.

Pamatujete si, co jste dělali před 5 lety? Tehdy 17-letá Olivia Rodrigo v lednu vydala svůj první single Driver's License a přes noc doslova zbourala internet. Teď už je z ní trojnásobná držitelka Grammy, která právě rozjíždí své masivní arenové turné Unrevealed Tour. Minule byla jedničkou našeho playlistu, dnes je její single The Cure na bronzu. Stříbro bere Miley za svého velmi čerstvého 10 dní nového alba. Celé album nemá úplně nejlepší hodnocení, ale my vyzobáváme jen to nejlepší. Titulní song je na druhém místě Express Stop.

0: Posloucháte Express Top. Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Fisher a Florence Arman, What a Life. Novinka číslo 2. Rosé, New Trick. Veja Project, Vogue, novinka číslo 3. Další novinkou jsou Fat Dog, Call It What You Want. A poslední novinkou jsou DMAs, Killing Time. Aktuální 10. místo, to je Bíba Dubí a Memories. 9. Coulter, Trapped. 8. jsou Florence Road.

0: Dance, Dance, Dance. To je Barry Can't Swim a místo šesté. Na pětce jsou Kings of Leon, My Whole World. Čtyři, Ray, Ama a Absolutely, Joy. Minule první, dnes třetí, Olivia Rodrigo a The Cure. A na dvojce je Miley, Bass Persuades.
1: Express Stop. Stop.
0: Pokud máte pocit, že podzim už klepe na dveře a sluníčko pomalu ztrácí sílu, i když tento víkend to docela šajnuje, tak kdykoliv potřebujete potřebovat slunce v duši, pak se automaticky obracejte na Jungle, protože takové je celé album této londýnské trojice. Čistá esence pozdně letního optimismu, která nám uzavírá tuto hodinu s nejlepší a nejnovější hudbou na Express FM. Tady jsou Jungle a Someday Somewhere.
2: Toto je nejhranější song Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Express. Music first.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Fred Again se podělil o své dosud nejjasnější myšlenky na hudbu generovanou umělou inteligencí a jeho postoj je jednoduchý. Nemá o ní zájem. Vzkaz si napsal téměř před rokem a znovu jej objevil ve svém telefonu. Už nějakou dobu přemýšlím, že opakem hudby s umělou inteligencí možná není lidská hudba, je to tvorba hudby. Proces je kouzlo. A že to je pravděpodobně důvod, proč necítí žádné nutkání k tomu, aby nástroje umělé inteligence vůbec vyzkoušel. Do aukce, kterou pořádá platforma pro hudební memorabilia Vax Poetics, jsou nově zařazeny dvě kazety. Jedna je od Mobyho, kterou daroval hudebníkovi a herci Dylanu Handlimu na večírku v roce 1988. Kazeta se v současnosti prodává za $700 a je tam také demo nahrávka Depeche Mode z magnetofonu Maxell MS-60. Pochází z roku 1996 a obsahuje rané verze materiálu, který se později objevil na albu kapely Altra z roku 1997. U Victoria Beckham se začalo spekulovat o návratu k hudbě. A skutečně se tak stalo. Nikoli sólově nebo v rámci Spice Girls. Zavřela se do studia se svým synem Cruzem, když potřeboval na novou desku s kapelou nějaký vokály.
0: Express FM.

0: how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty faule je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: A přitom jsou teď zbytečný.

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretej.
1: Lidi jsou zvláštní, rádobě krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splá.

zrcadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Fred Again se podělil o své dosud nejjasnější myšlenky na hudbu generovanou umělou inteligencí a jeho postoj je jednoduchý. Nemá o ní zájem. Vzkaz si napsal téměř před rokem a znovu jej objevil ve svém telefonu. Už nějakou dobu přemýšlím, že opakem hudby s umělou inteligencí možná není lidská hudba, je to tvorba hudby. Proces je kouzlo. A že to je pravděpodobně důvod, proč necítí žádné nutkání k tomu, aby nástroje umělé inteligence vůbec vyzkoušel. Do aukce, kterou pořádá platforma pro hudební memorabilia Vax Poetics, jsou nově zařazeny dvě kazety. Jedna je od Mobyho, kterou daroval hudebníkovi a herci Dylanu Handlimu na večírku v roce 1988. Kazeta se v současnosti prodává za $700 a je tam také demonahrávka Depeche Mode z magnetofonu Maxell MS-60. Pochází z roku 1996 a obsahuje rané verze materiálu, který se později objevil na albu Ultra z roku 1997. U Victoria Beckham se začalo spekulovat o návratu k hudbě. A skutečně se tak stalo. Nikoli sólově nebo v rámci Spice Girls. Zavřela se do studia se svým synem Cruzem, když potřeboval na novou desku s kapelou nějaký vokály.
0: Express FM.